rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

0: sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojich.cz.
0: Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jich.

koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro...

0: tisíc korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku.
1: Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklokiosk při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok?
0: Poslouchejte Rádio Jih.
1: Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun.
0: Soutěžíme od rána do večera.
1: Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

Get your sexy on.

0: 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na Zbrusu novém koupališti v Břeclavi.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

prodejem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: krátké letní ráno, 4 minutky před půl šestou, v pondělí 13. července. Startuje ranní z rádia. A i dnes bude plná hitů pro dobrou náladu, který je důkaz. V rámci ranního hudebního menu představujeme Olivio Rodrigo. Představí se Michal Hrůza. A po ránu taky vzpomínka na léta 80. a zpěvačku Whitney Houston. Jaké bude pondělí 13.7. roku 26, odhalíme už za chvilečku díky aktuální předpovědi počasí, ale už teď vás veme na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
0: V úvodu nového pracovního týdne v ranní zdi rádiích nabízíme aktuální předpověď počasí. Podle meteorologů dnešní ráno začne s menší oblačností, ale během dne se můžeme těšit hlavně na polojasnou oblohu. K večeru bude mraků ještě ubývat a vyjasní se. Teploty odpoledne vyšplhají na příjemných 28 až tropických 31 stupňů Celsia. Alespoň tedy v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském, naměříme od 25 do 28 stupňů. No a po ránu chladněji, vždyť v Kudovicích měříme 14 stupňů. Celsia, mezitím co v Novém Porvorově rtuť teploměru ukazuje na 18. Zdravíme i do Ladné u Břeclavy, kde měříte 17 a rtuť teploměru tady v Hodoníně aktuálně ukazuje na 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno i na cesty. Pozor, v Brně v Jílové ulici u křižovatky s Rovnou je čerstvě silnice uzavřena a bude až do konce letošních prázdnin, tedy do 31. srpna. Tak opatrně s jihem, šťastnou pondělní cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Je pondělí 13.7., kdo pak má dneska svátek? Odhalíme v ranní zvěrády jich už za chviličku a taky se podíváme na kousek historie. Minutku před půl šestou v ranní zvěrády jich zpěvačka Olivia Rodrigo.

0: S novým pracovním týdnem a taky ranní zdaplná hitů pro dobrou náladu. Dobré ráno, Moravo. 5.39 čas, pondělí 13.7. mrknout do kalendáře a podívat se nejenom na dnešního slovenkyni, ale také do bohaté historie. No a v úvodu nového pracovního týdne je v kalendáři vepsáno jméno Markéta. Jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena tímto jménem doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem spojeným s ryzím bohatstvím přírody. Tak všechno nejlepší přejeme třeba na Kyjovsku, kde máme 286 žen s tímto jménem. Na Znojemsku jich máme 345 a jistě se bude slavit i na Zlínsku, kde máme 639 žen se jménem Markéta. I tam pofrčí za chviličku hudební dárek Michala Hrůzy, píseň pro Emu. Míříme do zvířecí říše. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Boj a Doris, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No a pojďme se podívat také do bohaté historie. Dnes je to přesně 101 let od doby, kdy byl v Dolních Věstonicích objeven kus obrovské historie. Věstonická Venuše. Malou keramickou sošku ženy našel ve vykopávkách či při vykopávkách tým archeologa Karla Absolona. Měří jen něco přes 11 cm, přesto se stala symbolem české archeologie. Její stáří se odhaduje na 27 až 29 tisíc let a jde o nejstarší známou keramickou sošku na celém světě. Objev navíc změnil pohled vědců na pravěké lidi, ukázal, že už lovci mamutu dokázali pracovat s hlínou a vypalovat ji v ohni tisíce let před vznikem prvních hrnčířů. Věstojinská Venuše znovu spatřila světlo světa 13. července roku 1925. Její originál je kvůli své mimořádné hodnotě uložen v přísně střeženém trezoru Moravského zemského muzea v Brně a veřejnosti se ukazuje jen při výjimečných příležitostech. Pokud si ale chcete kus historie připomenout, pokud se ale chcete vydat po jejich stopách, stačí navštívit Archeopark Pavlov nebo příběh této proslulé sošky zhlednout třeba v nějakém dokumentu, a že jich je. No a švédský konstruktor a vynálezce John Ericsson získal britský patent na svůj zdokonalený lodní šroub 13. července roku 1836, ačkoliv ano, víme, princip pohonu pomocí šroubu vyvinul již dříve český lesník Josef Ressel. Ten získal patent už v únoru roku 1827, ale byl to právě Ericsson, kdo konstrukci zdokonalil a úspěšně ji prosadil do praxe. Ale nebýt Josefa Ressla, českého lesníka, tak by určitě v námořní dopravě taková revoluce nebyla. Zpátky k Markétám, jež mají dneska svátek, posíláme z jihu hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut a bude 6, je pondělí 13. července, dobré ráno, Moravo, posloucháte rádio, jich rádio Jižní Moravy a toto byla vzpomínka na leta 80. Whitney Houston a ona Dance with Somebody, zákoličko Rudimental a nebo Sean Baker, teď taky skřiďák a ranní vtípek, dobré jítro.
1: No hezké povíkendové ráno, Moravo, to staršího pána na kole zastaví v noci policejní hlídka. Den či večer vlastně, nebo noc? Já nevím ani, jestli vám mám popřát dobrou noc, dobré ráno, nebo co, prosím vás, kam jedete takto pozdě? Řekněme v noci. Na přednášku o zlém vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na lidský organismus. A policaj, prosím vás, kdo organizuje takovou přednášku ve dvě v noci? A cyklista, jako obvykle moje žena.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Za chviličku další kousky, další hity pro dobrou náladu. Po 6. hodině Two Brothers on the Fall Floor a i kousek Dreams. Vzpomínka na fantastická, nesmrtelná, stále zrající 90. léta. Na playlistu pondělní ranní jízdy Kaskáda. A taky Slavíček a Pokáč, Zákaz přiblížení. My vám však přiblížíme jižní a jihovýchodní Moravu, protože už za chviličku nabídeme čerstvé jihomoravské zprávy. Situace na Dyi zůstává kritická. Mrkneme na to, už za chviličku navrch nabídeme aktuální předpověď počasí pro jihomoravský Zlínský kraj. Dneska místy dokonce až tropických 31 stupňů Celsia. A spustili jsme pro vás novou soutěž, tady máte podrobnosti.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Ještě minutka od 6. hodina. Hezké pondělní ráno, Moravo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
2: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Situace na Dyi zůstává kritická, kyslík ve vodě klesl už na nulu a výstavba nového zimního stadionu v Uherském Hradišti míří do finále. Situace v řece Dyi pod Novými Mlyny zůstává kritická. V noci na neděli kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech téměř na nulu. Podle povodí Moravy za to může velká masa sinic v dolní Novomlýnské nádrži, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň uvolňuje toxiny nebezpečné pro ryby. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali, situaci ale průběžně kontrolují. Povodí Moravy proto omezuje přítok do zámecké Dyje, aby snížilo přísun sinic a je připravené v případě zhoršení instalovat další norné stěny. V zámecké Dyji v Nejtku dobrovolní hasiči z lednice vodu provzdušňují, protože kvůli přemnoženým sinicím silně zakalená, ryby se drží těsně pod hladinou. Zelená voda plná sinice také v hlavním rameni Dyje i ve spodní nádrži Nových Mlýnů. Ani norné stěny pod hrází zatím nedokáží zabránit tomu, aby se sinice šířily dále po řece. V Uherském Hradišti vrcholí stavba nového zimního stadionu. Dělníci dokončují zateplení budovy, interiéry i technologie chlazení ledových ploch a podle stavbařů nic nenasvědčuje tomu, že by se otevření mělo zpozdit. Moderní hala nabídne dvě kluziště, zázemí pro sportovce, ubytování i tribunu pro 500 diváků. Stavba, která má být hotova na konci září, si nakonec vyžádá přibližně 447 milionů korun z rozpočtu města.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnešní ráno začneme s menší oblačností, ale během dne se můžeme podle meteorologů těšit hlavně na polojasnou oblohu. K večeru bude mraku ještě ubývat a vyjasní se. Teploty odpoledne vyšplhají na tropických až 31 stupňů Celsia, tedy alespoň v Jihomoravském kraji, maximálně na letních 28 stupňů ve Zlínském kraji. Míříme k aktuálním ranním teplotám. Minutku po 6. hodině v Uherském Hradišti jen 14, 17 máte v Miloticích a újezdu Obrna, Pas Solávky měří 18 stupňů.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Míříme do Otrokovic. Dnes začne modernizace světelné signalizace na křižovatce náměstí 3. května. Semafory zde budou mimo provoz nejenom dnes, ale i zítra. Technické služby Otrokovice totiž vymění původní světelnou signalizaci za moderní LED technologii, nainstalují nový řídící systém a připraví křižovatku na preferenci vozidel městské hromadné dopravy. Proto prosíme všechny řidiče, chodce i cyklisty o zvýšenou opatrnost. A připomínáme, v Brně v Jílové ulici u křižovatky zrovnou je silnice uzavřená a bude až do konce letošních letních prázdnin. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: No a hned v úvodu této hodiny se zaměříme na klíšťata, hlavně zkreslená čísla ze statistik díky změně hlášení. Teď 2,5 minutky po šesté, Two Brothers on the Fall Floor a Dreams. Krásné pondělní ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 9,5 minuty po 6. v pondělní raní z Děkaská, dá co nevidět Denzla nebo Jennifer Lopez. Hezké ráno, Moravo, a díky, že jste s Rádiem X, Rádiem Jižní Moravy. Nezapomeňte do zbrusu nového pracovního týdne stoupit tou správnou, tedy pravou nohou, ať se vám daří. No a teď už těm zmiňovaným klíšatům. Na první pohled to vypadá, že na Jižní Moravě letos prudce přibylo případů lymské boreliozy. Hygienici za první pololetí evidují přes 700 případů, zatímco loni jich bylo něco přes 100. Ve skutečnosti zatím ale není dramatické zhoršení situace, nýbrž změna způsobu hlášení. Nově se do statistik započítávají totiž i případy, kdy lékař boreliozu podle příznaků považuje za pravděpodobnou, i když ještě není laboratorně potvrzená. Zvláštní. Pozornost odborníků se ale teď obrací hlavně ke klíšťové encefalitidě. Případů sice letos není víc než loni, lékaři ale upozorní, že už zdaleka nejde jen o nemoc seniorů. Čím dál častěji končí v nemocnici i mladší lidé. Encefalitida přitom může zanechat trvalé následky, protože ve druhé fázi napadá centrální nervový systém a může způsobit poruchy paměti, vědomí nebo hybnosti. Klíšťata navíc letos začala být aktivní už začátkem března, alespoň podle hygieniků. A najdete je nejenom v lese, ale i v parcích, na zahradách nebo kolem přehrad a řek. Odborníci proto radí nepodceňovat repelent, po návratu zvenku se vždy důkladně prohlédnout a u klíšťové encefalitidy zvážit také možnost očkování. Tolik tedy jedno klíšťové téma. To, že se klíšťata navíc letos objevila už začátkem března podle hygieniku, mám takový pocit, že snad už není měsíce, kdybychom to klíště, když už vyrazíme do přírody, třeba jít s hafanem nebo nějakým tím zvířátkem, nenašli. Bohužel. Teď Denzel, Pump It Up nebo Jennifer Lopez. Krásné ráno, Moravo.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:19, zpěvačka Jennifer Lopez, za chvíličku Slavíček a Pokáč, ale teď pondělí 13. července z Brusu nová soutěž.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Už je to tak, dámy a pánové, pomalu, ale jistě začínáme soutěžit o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Podrobnosti už teď nalezete na našem webu www.radiojich.cz. Další informace přidáme už této hodince, ale pěkně, postupně víme, po víkendu to pondělí, takové pomalinky, než se člověk rozjede, první si musí dát kafe, snídani, zařídit nějaké ty formality a potom už by mohl vnímat i to, že může na Rádiu Jich, Rádiu Jižní Moravy vyhrát elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. A budeme zase typovat, budeme zase hledat správnou cifru, správnou částku. No a podrobnosti už této hodince. Jak bylo řečeno, teď vás necháme trošičku rozjet v úvodu nového pracovního týdne, ale přece jenom, kdyby byli jáci nedoškavci, tak znovu připomínáme náš web www.radiojich.cz.
1: Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.

0: startu nového pracovního týdne Daniela Hendersona v pondělní ranní jízdě. Za chviličku třeba Robert Miles a Maria Nyler a One and One. Miley Cyrus. A nebo Pekka. Nenapekli jsme, ale navazili další čerstvé, tentokrát je krátké pondělní jihomoravské zprávy a tak vám je už za chviličku nabídneme. Ale ještě předtím pozvánka na koupaliště, když nás v tomto týdnu čekají tropické třicítky.
1: Rádio Jih míří na nové koupaliště do Břeclavy. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz.

0: Co se tady děje?
1: To se chystá.
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Je 7:30, hezké pondělní ráno, Moravo.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Vracov plánuje další rozvoj bydlení a připravuje nové stavební parcely. Bytový dům město koupilo téměř 8000 metrů čtverečních pozemků, kde by v budoucnu mohlo vzniknout zhruba 10 až 12 rodinných domů. V Kaňovicích na Zlínsku hořelo v hale na výrobu chemických látek. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru a situaci dostali pod kontrolu přibližně po hodině a půl. Na místě zasahovalo 9 jednotek hasičů.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Aktuálně v Uherském Hradišti pouhých 15 stupňů, 18 hlásí Dubňany, Bořetice a Velehrad.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Hezké pondělní ráno na cesty, míříme do Brna i do Otrokovic. V Brně Výlové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřená, bude až do 31.8., tedy do konce letošních letních prázdnin. Míříme taky do slibovaných Otrokovic, kde právě dnes začíná modernizace světelné signalizace na křižovatce náměstí 3. května, tedy ulice Hloškova Svobodová. Semafory zde budou mimo provoz nejenom dnes, ale i zítra. Technické služby Otrokovice vymění původní světelnou signalizaci za moderní LED technologii, nainstalují nový řídící systém a připraví křižovatku na preferenci vozidel městské hromadné dopravy, tak řidiči, chodci, cyklisté zvýšenou opatrnost v tomto úseku, tedy na křižovatce náměstí 3. května v Otrokovicích. Si hem šťastnou pondělní cestu, ať už míříte kamkoliv, za chviličku další z hitů pro dobrou náladu.
8: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.

3 minutky po půl sedmé, muzika z let 90. v pondělní ranní jízdě Robert Miles, Maria Nyler, One and One. Kolikrát si člověk ani neuvědomí, jak ten čas letí, a když se potom dočte, že aplikace Bouračka funguje už rok, tedy aplikace, o které jsme v ranní jízdě rádiích velmi podrobně hovořili, ale že by to byl už rok, to je neuvěřitelné. Tak se jí za pár minut budeme věnovat, protože aplikace Bouračka nejenom, že funguje už rok, ale řidiči do ní zaznamenali na 27 000 nehod, tedy používá se.

0: to naťukli, je neuvěřitelné, jak si kolikrát člověk ani neuvědomí, jak ten čas letí. 6 hodin a 40 minut a v pondělí 13.7. se budeme věnovat aplikaci Bouračka, o které jsme tady v ranní jízdě rádi hovořili docela podrobně, ale představte si, ona už funguje rok a zaznamenala už 27 tisíc dopravních nehod, takže zájem o ní je a hlavně
1: funguje.
0: Ano, protože v České republice barsco, co se digitalizuje, tak se potýká s různými problémy. Tady ta aplikace Bouračka funguje rok a funguje zatím bezproblémově. Jak už jsme říkali, do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Vyplývá to alespoň tedy z dat České kanceláře pojistitelů. Za první rok fungování softwaru, ten slouží k popisu a nahlášení havárie, hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, využilo na 50 tisíc řidičů. Vyplnění trvá v průměru kolem 20 minut a před dvěma měsíci se na portálu navíc objevila také demoverze, díky níž si můžete vyzkoušet záznam o nehodě takzvaně na nečisto. Z dat kanceláře vychází, že Bouračku lidé využívají při každé páté dopravní nehodě, ke které není nutné volat strážce zákona. Pojišťovny i policisté doporučují využít tuto aplikaci proto, že účastníci pak dřív odjedou z místa incidentu, čím se snižuje také riziko sekundárních nehod. Ale hlavně vás to navádí, co všechno ještě je potřeba dodat, co všechno je potřeba ještě nafotit. Když jsme říkali, že tuto aplikaci Bouračka využilo už zhruba 50 tisíc řidičů, kdy nahlašovali zhruba 27 tisíc dopravních nehod, tak se jedná tedy o dopravní nehody, u které není potřeba asistence policie. Pojďme si připomenout, kdy policii musíme přivolat, tedy v případech, kdy dojde ke zranění nebo úmrtí osob. Škoda na vozidlech nebo majetku přesáhne 200 tisíc korun, je poškozen majetek třetích osob, třeba například svodidla nebo plot rodinného domu, dojde samozřejmě ke sporu o zavinění nehody, nedokážeme si určit, kdo za tu dopravní nehodu může, tak i v tomto případě musíme policii zavolat, anebo není možné zajistit bezpečný provoz na místě nehody. To jsou případy, kdy musíme chtě nechtě policii prostě přivolat. Tak samozřejmě ideálně, kdyby se dopravní nehody vyhýbaly provozu, ale víme, že ten provoz je tak hustý, že čas od času se prostě něco stane. No a když už jsou to jenom plechy, pomůže aplikace Bouračka, jež funguje už celý rok. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut a bude 7 v pondělní radní jízdě Justin Wellington, Sonny Bob Sinclair a jeho letní kousek Love Generation. No a už je za dveřmi z Brusu nová soutěž na rádiu Jich, rádiu Jižní Moravy. Tak se pojďme, dámy a pánové, seznámit.
1: Šlápněte s rádiem Jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Už je to tak, s rádiem Jich můžete vyhrát úplně nové značkové elektrokolo od Top Cyclo Kia v hodnotě 50 000 korun. Stačí si správně tipnout jedinou věc. Jakou částku dohromady ušetřili zákazníci Top Cyclo Kia při nákupu elektrokola jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? A máme pro vás první nápovědu. Celková ušetřená částka se pohybuje v řádu milionu korun. V Top Cyclo Kia i na jejich e-shopu najdete obrovský výběr kol a elektrokol za skvělé ceny, proto za nimi jezdí zákazníky z celé republiky. Vyberete si tam navíc třeba i helmu, cyklistické vybavení a samozřejmě další příslušenství. V nabídce mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což je výběr, který v Česku jen tak nenajdete. Tak si to zapamatujte. Top Cyclo Kia nabízí nejenom fantastická kola i elektrokola, ale navíc vám společně s rádiem i s rádiem Jižní Moravy nabízí novou soutěž, ve které můžete získat elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. A jak jsme říkali, stačí jedna jediná věc. Tipnout, jakou částku dohromady ušetřili zákazníci Top Cyclo Kia při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A když jsme říkali, pojďme se seznámit s touto soutěží, tak soutěž startuje zítra, respektive už zítra budete moci tipovat, a to po celý den, od rána až do večera, každý všední den. Kdykoliv vás ve vysílání vyzveme, zavoláte do studia a jeden správný tip a elektrokolo se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun může být vaše. Více o naší soutěži taky na našem webu www.radiojich.cz. No tak vám moc a moc držíme pěsti a uvidíme, na koho se tentokrát v soutěžích rádia Jich úsměje štěstí.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zpěvačka celé s Buckingham v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, po sedmé už třeba Guru Josh Project, Evča Farná, Perpetuum Mobile, nebo Olivia Dean. A v pondělí 13. července dodáme taky čerstvé jihomoravské zprávy. Třeba Vracov chystá nové parcely i byty, chce totiž udržet obyvatele ve městě. Tak nabídneme podrobnosti a přidáme i aktuální předpověď počasí. V úvodu nového pracovního týdne v Jihomoravském kraji až 31 stupňů Celsia. A nezapomeňte, připravili jsme pro vás další fantastickou soutěž. Jejíž výhra, pevně věřím, potěší.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kiosk při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: I minutku po sedmé hodině přejeme hezké pondělní ráno.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Hradcov chystá nové parcely i byty, chce udržet obyvatele ve městě a 9 jednotek hasičů zasahovalo u požáru chemické haly v Kaňovicích na Zlínsku. Hradcov chystá další rozvoj bydlení a připravuje nové stavební parcely i bytový dům. Město koupilo téměř 8000 metrů čtverečních pozemků, kde by v budoucnu mohlo vzniknout zhruba 10 až 12 rodinných domů. V plánu je také druhá etapa výstavby v ulici Josefa Somra s přibližně 20 stavebními parcelami a nový bytový dům s 12 byty. Podle vedení města je cílem nabídnout lidem možnost zůstat ve Hradcově a podpořit další růst počtu obyvatel. V Kaňovicích na Zlínsku hořelo v hale na výrobu chemických látek. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru a situaci dostali pod kontrolu přibližně po hodině a půl. Na místě zasahovalo 9 jednotek hasičů, které zkontrolovali také možný únik nebezpečných látek do kanalizace a přilehlého potoka. Požár nezasáhl další části areálu ani uskladněné materiály.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Tak ráno ještě s malou oblačností, místy ale může být jasno, ale na východě kraje možnost nějaké dezvětšené oblačnosti. Během dne očekávají meteorologové nejčastěji polojasno, ale přechodně může být až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale večer bude částečně od západu přibývat oblačnost průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 31 stupňů Celsia, na severu a východě kraje většinou kolem 27 stupňů. Maximálně 26 namíříte ve Zlínském kraji. A míříme k ranním teplotám ve Veselí nad Moravou aktuálně 17 po 19 stupních Celsia. Strážovice, Šakvice, Stupava.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Hezké pondělní ráno přejeme i na cesty. Míříme na dálnici D1 i D2. Na dálnici D1 na 213,5 kilometru ve směru na Brno dejte pozor na poruchu na dodávku na krajnici. Počítejte se zdržením zatím v kratší koloně. A z D1 na D2 mezi 32. a 29. kilometrem ve směru na Brno probíhají v levém pruhu práce údržby. Taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
3: Už za chvíličku zaměřeno na dnešní oslavenkyni a podíváme se i lehoulince do historie. Zaspomínáme třeba na Karla Absolona a podíváme se i na lodní šroub. To všechno už za pár minut tady v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dobré pondělní ráno, Moravo, 11 minut po 7. Tady s námi byli Oli Mars a Flowrida, Základčko je v Čafárna a Perpetuum Mobile. Tento kousek pošleme Markétám, které dnes pondělí 13. července slaví svátek. Jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem spojeným s ryzím bohatstvím přírody. Tak gratulace porádu míří na Hodonínsko, kde máme 293 žen s tímto jménem. Na Břeclavsku jich máme 306. Gratulace míří na Uhersko Hradisko, kde se bude slavit v téměř 500 případech, a na Mikulovsku máme 85 žen, již mají dneska svátek. Taky tam pofrčí slibovaná Evča Farná, Boy a Doris, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. A pojďme mrknout i do historie. Dnes je to, dámy a pánové, přesně 101 let od doby, kdy byl v Dolních Věstonicích objeven kus historie, tedy pořádný kus historie. Věstonická Venuše. Malou keramickou sošku ženy našel při vykopávkách tým archeologa Karla Absolona. Měří jen něco přes 11 cm, přesto se stala symbolem české archeologie. Její stáří se odhaduje na 27 až 29 tisíc let a jde o nejstarší známou keramickou sošku na celičkém světě. Objev navíc změnil pohled vědců na pravěké lidi. Ukázal, že už lovci mamutů dokázali pracovat s hlínou a vypalovat ji v ohni tisíce let před vznikem prvních rnčířů. Věstonická Venuše znovu spatřila světlo světa 13. července roku 1925. Její originál je samozřejmě kvůli své mimořádné hodnotě uložen v přísně střeženém trezoru Moravského zemského muzea v Brně a veřejnosti se ukazuje jen při velmi výjimečných příležitostech. Pokud se ale chcete vydat po jejich stopách, stačí navštívit Archeopark Pavlov, kde příběh této světové proslulé sošky dodnes ožívá. No a švédský konstruktér a vynálezce John Ericsson získal britský patent na svůj zdokonalený lodní šroub 13. července roku 1836, ačkoliv princip pohonu pomocí šroubu vyvinul, čili jsme se už ve škole, dříve český lesník Josef Ressl. Ten získal patent už v únoru roku 1827, ale byl to právě Ericsson, kdo konstrukci zdokonalil a úspěšně ji prosadil do praxe. Ericsson přišel s jednoduchým řešením, šroubem umístěným pod hladinou za lodí, ten poháněl loď rychleji, spotřeboval méně energie a fungoval spolehlivě i na rozbouřeném moři. Právě díky tomu se lodní šroub postupně stal standardem pro obchodní, ale i tenkrát válečné lodě. Tak tolik lehký pohled do historie, zpátky do současnosti 13.7. Mají svátek Markéty, posíláme slibovaný hudební dárek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělním hitům pro dobrou náladu v čase 7 hodin a 20 minut přidáme také setkání opět a znovu s divokou přírodou.
1: Ano, když se řekne spolujezdec, tak vás asi nenapadne medvěd, nebo by vás to napadnout alespoň nemělo. Když za tu poslední dobu jsme to měli různé případy s medvědy, tak možná už to někoho klidněji napadne. Přesně to ale zažil 52-letý Andy Kerrigan z amerického Koloráda. Vracel se ke svému autu, no a náhle na sedadle spolujezdce seděl malý baribal a s chutí mu dojídal dokonce připravený oběd, jako dobrý. Pravdě nějaká ta scéna z komedie. Medvěd v autě a papá. Andy nejdřív zůstal stát v šoku, celou situaci si dokonce začal natáčet na mobil. Medvěd se ale ven nehrnul, a tak musel majitel auta vzít úzké prkno, poklepáním na vůz ho vyplašit a nakonec ho dokonce musel opatrně popostrčit ven. Prostě se mu nechtělo a nechtělo. Celou scénu zachytila bezpečnostní kamera u nedalekého domu. Naštěstí se v tomto případě nikomu nic nestalo a ani auto neutrpělo žádnou větší škodu. Prostě medvídek došel, nějakým způsobem se do toho auta dostal, popapal a zase po mírném popohnání odešel. V Kolorédu žije zhruba 20 tisíc baribalů a do blízkosti lidí nejčastěji přivádí hlad, což samozřejmě byl asi i tento případ.

0: Úřady proto doporučují nenechávat venku snadno dostupné jídlo, otevřené popelnice nebo krmítka, která by mohla medvědy nalákat. No a tady tento Mr. Andy, který stojí za celým tím příběhem, jehož auto to bylo, už si asi nejspíše příště rozkontroluje ne dvakrát, ale možná i třikrát, jestli před odchodem nezapomněl třeba otevřené okénko nebo polootevřená dvířka, protože jedno z toho se stát muselo, jinak by se ten baribal tam asi nedostal. Žádné rozbité okno a nic takového na autě nebylo. No tak měl hlad, no, našel jako skulinku a tak se napapal. Ale opravdu je to jako z nějaké komedie, jak se mu prostě nechtělo, nechtělo a nechtělo a možná až teprve dopapal, tak se nechal popostrčit k tomu, aby odešel.
1: Tak baribal je samozřejmě z podstaty divoká šelma, ale na stranu druhou se lidi bojí, takže pokud nemá zrovna hlad, tak je nenavštěvuje. Ale pamatuju si, možná už je to nějaký ten pátek, možná jakože i rok, kdy jsme tady měli baribala, který si dokázal otevřít v Americe ve špajzce nějakou zavařeninu, no má je prostě víčko, zašroubované víčko,
0: to
1: dokázal
0: si pamatuju,
1: otevřít,
0: no.
1: Jako jo.
2: Neuvěřitelné.
0: Umí věci.
1: Olivia Dien už za chviličku z pondělní ranní jízdy. Dobré jítro a dobré chuti, pokud snídáte.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: startu nového pracovního týdne Olivia Dean. Populosme už třeba, ale taky poetika blízko. Už nehledám to místo, kde všechno mám. Pondělí 13.7. taky Dedienky a Snow con Calma. Nebo Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Startu nového pracovního týdne pro vás máme další krátké jihomoravské zprávy. V tomto případě prozradíme, co nového, co se děje na jižní a jihovýchodní Moravě. Společně zkontrolujeme ranní moravské teploty. Podíváme se i na cesty. No ale když jsme u těch teplot, tak dneska až letních 31 stupňů Celsia, ba přímo tropický. No a tropy nás čekají po celý tento týden, jak slibují meteorologové. Pravda, jsem tam i mohla přijít nějaká ta bouřka, ale zůstaňme u těch tropických teplot. Zveme vás na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneu servisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max?
5: To se hodí.
4: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
7: Ekokom.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jo, polospe vám přejeme hezké pondělní ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Situace v řece Dyji pod Novými Mlýny zůstává kritická. V noci na neděli kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech téměř na nulu. Podle Povodí Moravy za to může velká masa sinic v dolní novomlýnské nádrži, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň uvolňuje toxiny nebezpečné pro ryby. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali, situaci ale průběžně kontrolují. V Zámecké Dyji v Nejtku dobrovolní hasiči z Lednice vodu provzdušňují, protože kvůli přemnožením sinicím silně zakalená. V Uherském Hradišti vrcholí stavba nového zimního stadionu. Dělníci dokončují zateplení budovy, interiéry i technologie chlazení ledových ploch a podle stavbařů nic nenasvědčuje tomu, že by se otevření mělo zpozdit.
1: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně v Brně 20 stupňů, 18 hlásí Dubňany, Velké Bílovice mají 20 stupňů, Jalubí pak 19.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na silnici 50 u Bučovic pozor, sražená srna na vozovce a připomínáme na dálnici D1 na 213,5 km ve směru na Brno. Dejte pozor na porouchanou dodávku na krajnici. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Šťastnou pondělní cestu z raní z Dou rádia.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Čekali jsme, kdy to přijde, a už je to tady. Na ulici v Číně se objevil robotický žebrák. Chtěl peníze na elektřinu. Více za chvíli. I když nemá...

0: Snow 737, za chviličku Rihanna nebo Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Teď pondělí 13. července, k tomu, co jsme nakousli už před pár minutkama. Jak jsme říkali, čekali jsme, že to přijde. Otázkou bylo jenom kdy a už je to tady. Na sociálních sítích se teď šíří video humanoidního robota, který klečí na jedné z čínských ulic a prosí kolem jdoucího peníze. Jenže ne na jídlo nebo na pití. Prý potřebuje zaplatit elektřinu, aby se mohl dobít. Na displeji měl dokonce nápis: nemám peníze na nabití, můj život je v ohrožení. Vedle sebe měl připravený talířek na drobné a samozřejmě i QR kód pro bezhotovostní platby. Tak jasně, roboti jsou čím dál, nejenom v Číně, čím dál běžnější součástí života a pracují v obchodech, restauracích nebo třeba také službách. Ale v tomto případě to vypadá, že uměla inteligence nebo možná rovnou třeba samotní humanoidní roboti vezmou práci i žebrákům.
1: Takové číslo 5 po čínsku vlastně úplně.
0: A neskutečným způsobem jako. Si myslím, že mají pomáhat, ne okrádat lidi ještě o peníze.
1: Jako ale doopravdy, co už v této době není možné. Jako, no, tak jako...
0: A nebo nějaký žebrák zůstal v uvozovkách doma, ty to nemyslím bezlema, ale třeba někde pod mostem, že vydělal si už na takovou humanoidní robot a říkal, no dneska nejdu do práce, já tam pošlu Karla, ať si tam vidíš? Klekne.
1: A to je možná ono, to je možná ono.
0: My se jim smějem a oni už tady vydělávají takové love.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že je 7:45 v pondělí 13. července, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A nabízíme nejenom hity pro dobrou náladu. Nabízíme novinky z Jižní a Jihovýchodní Moravy. Nabízíme toho mnohem více. V tomto případě třeba i soutěž o elektrokole.
1: Šlápněte s Rádiem Jih do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Okurková sezóna v létě, ale kdeže? I o prázdninách na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy můžete vyhrát v tomto případě nové značkové elektrokolo od Top Cyclokio v hodnotě 50 000 korun. Stačí si správně tipnout jedinou věc. Jakou částku dohromady ušetřili zákazníci Top Cyclokio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A máme pro vás první nápovědu. Celková ušetřená částka se pohybuje v řádu milionů korun v Top Cyklo Kyjov i na jejich e-shopu. Mimochodem najdete obrovský výběr kol a elektrokol za skvělé ceny, proto za nimi jezdí zákazníci z celé republiky. Vybrat si tam můžete nejenom kola, ale i helmy, cyklistické vybavení, další příslušenství. V nabídce mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což je výběr, který v Česku jen tak nenajdete. Tak kdybyste hledali kola, nechtěli čekat, až že možná vyhrajete v této soutěži, víte, kam už zamířit. No a my se pomalu, ale jistě v úvod nového pracovního týdne s touto soutěží seznamujeme. Podrobnosti nalezete také na našem webu www.radiojih.cz. No a na ostro začneme už zítra. Tipovat budeme po celý den od rána až do večera, každý všední den. A kdykoliv vás ve vysílání vyzveme, budete moci zavolat do studia. Jeden správný tip a elektrokolo se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun může být vaše. Držíme vám pěst.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní raní z Dobré ráno Moravo po 8. Další zitu pro dobrou náladu na playlistu Lilywood and the Freak, Taylor Swift a taky Vesna Ben Christoval. Mezi 8 a 9 nebudou znít jen hity pro dobrou náladu. V pondělí 13. července nabídneme i další čerstvé jihomoravské zprávy. Výstavba nového zimního stadionu, konkrétně v Uherském Hradišti, míří do finále. Tak i tam se vydáme. Stejně jako se vydáme za další aktuální předpovědi počasí, až v úvodu nového pracovního týdne slibuje tropické teploty. A co se tak projed na novém elektrokole? I o prázdninách na rádiu jich můžete leco zajímavého vyhrát.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
5: Pro toho, kdo chce žít.
3: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticket Portál. Ondřej Havelka.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hezké pondělní ráno, Moravo. Máme minutku po 8 hodině.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Hej, vybral jsem si skvěle.
2: www.klimastyle.cz
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Situace na Dyji zůstává kritická, kyslík ve vodě klesl už na nulu a výstavba nového zimního stadionu v Uherském Hradišti míří do finále. Situace v řece Dyji pod Novými Mlýny zůstává kritická. V noci na neděli kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech téměř na nulu. Podle Povodí Moravy za to může velká masa sinic v dolní novomlýnské nádrži, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň uvolňuje toxiny nebezpečné pro ryby. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali, situaci ale průběžně kontrolují. Povodí Moravy proto omezuje přítok do zámecké Dyje, aby snížilo přísun sinic a je připravené v případě zhoršení instalovat další norné stěny. V zámecké Dyji v Nejtku dobrovolní hasiči z lednice vodu provzdušňují, protože je kvůli přemnoženým sinicím silně zakalená a ryby se drží těsně pod hladinou. Zelená voda plná sinic je také v hlavním rameni Dyje i ve spodní nádrži Nových Mlýnů. Ani norné stěny pod hrází zatím nedokáží zabránit tomu, aby se sinice šířily dále po řece. V Uherském Hradišti vrcholí stavba nového zimního stadionu. Dělníci dokončují zateplení budovy, interiéry i technologie chlazení ledových ploch a podle stavbařů nic nenasvědčuje tomu, že by se otevření mělo zpozdit. Moderní hala nabídne dvě kluziště, zázemí pro sportovce, ubytování i tribunu pro 500 diváků. Stavba, která má být hotova na konci září, si nakonec vyžádá přibližně 447 milionů korun z rozpočtu města.
6: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
4: Rádio Jih. Počasí.
1: Ano, jdeme na předpověď. Ráno nás čeká převážně jasno nebo jen malá oblačnost. Jen na východě regionu může být oblačnosti přechodně více. Přes den bude podle meteorologů většinou polojasno. Místy se obloha může na čas zatáhnout až na oblačno. K večeru se oblačnost začne zase rozpouštět. Později ale od západu přibude vysoká průsvitná oblačnost. Odpolední teploty vyšplhají na tropických až 31 stupňů Celsia. Na severu a východě regionu bude většinou kolem 27 stupňů a ve Zlínském kraji maximálně 28. Míříme k vám také zkontrolovat aktuální teploty. Uherské Hradiště, Velehrad 19, Moravský Písek 20, Tvrdonice aktuálně 22 stupňů.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih. Doprava.
1: A ještě taky na cesty, podíváme se do Brna i na dálnici D2. V Brně v Líšeňské ulici na křižovatce s Hromádkovou havarovala dvě osobní vozidla a blokován je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A na D2 mezi 32. a 37. kilometrem směrem na Bratislavu bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba zeleně, tak i tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: No a hned v úvodu této hodiny se zaměříme na klíšťata a zkreslená čísla ze statistik díky změně hlášení. Teď ale prostor pro muziku. 5 minut po 8 hodině Lily Wood and the Prick. A jen tak mimochodem ano, i v této hodince budeme soutěžit, protože po víkendové pauze je připravena soutěž Dejte si pozor na jazyk. Tak poslouchejte dál, neprohloupíte.

0: 11,5 minuty po 8. Oni je Kylie Minogue, za chviličku Taylor Swift, anebo Vesna Ben Christovo. Teď ale v pondělí 13. července se budeme věnovat, jak jsme načukli před pár minutkama, klíšťatům. Na první pohled to vypadá, že na Jižní Moravě letos prudce přibylo případů límské boreliozy. Hygienici za první pololetí evidují přes 700 případů, zatímco loni jich bylo něco přes stovku. Ve skutečnosti zatím ale není dramatické zhoršení situace, nýbrž změna způsobu hlášení. Představte si, nově se do statistik započítávají i případy, kdy lékař boreliozu podle příznaků považuje za pravděpodobnou, i když ještě není laboratorně potvrzená. Zvláštní, co? No, pozornost odborníků se ale teď obrací hlavně ke klíšťové encefalitidě. Případů sice letos není víc než loni, lékaři ale upozorní, že už zdaleka nejde jen o nemoc seniorů. Čím dál častěji končí v nemocnici i mladší lidé. Encefalitida přitom může zanechat trvalé následky, protože ve druhé fázi napadá centrální nervový systém a může způsobit poruchy paměti, vědomí nebo hybnosti. Klíšťata navíc letos začala být aktivní už začátkem března podle hygieniku a najdete je nejenom v lese, ale i v parcích, na zahradách nebo třeba kolem přehrad a řek. Odborníci proto samozřejmě radí nepodceňovat repelent, po návratu zvenku se vždy důkladně prohlédnout a u klíšťové encefalitidy zváží také možnost očkování. Na jedné straně hygienici tvrdí, že klíšťata začala být letos aktivní už začátkem března. Když se tady zmiňujeme v ranní jízdě rádia o klíšťatech, připadá mi to, že už není u tohoto škaredého zvířátka nějaká sezóna. Připadá mi to, že když člověk jde kolikrát v zimě s nějakým zvířetem, třeba s hafanem nebo něco, tak bohužel i třeba v únoru, v březnu se stane, že na klíště narazíme. Je to prostě čím dál tím více. Uvidíme, co s tím udělá teď to suché období, kdy máme tady vypráhlo. Víme, že klíšťatům svědčí nějaká ta stinná místa, vlhká. No rozhodně, ale potřeba si na to samozřejmě dávat pozor. Tak v úvodu této hodinky zaměřeno taky na klíšťata. Pojďme něčemu příjemnějšímu, třeba ke slibovaným hitům pro dobrou náladu. Hezké pondělní ráno, Moravo, ať se vám daří.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 8 hodině Vesna Benchristová v pondělní ranní zdi. Já si tě brát nebudu a představte si, že byste tuto větu použili ráno. Já si tě brát nebudu, ukážete na mobil. Já si tě brát nebudu, ukážete na noťas. Já si tě brát nebudu, ukážete na cokoliv, co souvisí se současným životem 21. století.
1: No, přiznejte si, kolik času denně trávíte s mobilem v ruce, že, Lukine? Kdybychom my vám měli říct něco tak jako
0: ať
1: nějaké
0: chceš, nebo nechce.
1: Reálné číslo, tak kolem těch 2 hodin minimálně se člověk dostane. Pro většinu z nás jsou chytrý telefon, internet nebo e-mail naprostou samozřejmostí. 38letý John Foley z anglického hrabství Lancashire se ale rozhodl, že bez nich bude žít úplně. Dostal se k tomu docela po haluzi, bych řekl. Před 3 lety se postupně vzdal mobilu, počítače, internetu, e-mailu a dokonce i platební karty. Ani tu už sebou vůbec nenosí. Říká, že ta neustálá upozornění, zprávy, e-maily a všechno, že ho odvádělo od soustředění a že ty dny si prostě tak nějak neužil, tak jak jemu samotnému by se líbilo. Rozhodující okamžik prý nastal během cesty na nějakou květinovou výstavu, je to milovní květin, kterou zkomplikovala prý zapomenutá nabíječka. On z toho měl hrozné stresy a tak dále, co s telefonem, vyfotím, nevyfotím, vydrží baterka, nevyfotí. A tak doopravdy si řekl a dost, já už ten stres do budoucna nechci, a toto byl ten okamžik, kdy se rozhodl pro úplně jinou cestu. Když pak při jeden návštěvě muzea nechal mobil schválně doma, překvapilo ho, jak klidný den prý najednou prožil a jak dobře se dokázal i soustředit. Dnes si prý dle vlastních slov zapisuje obyčejným perem věci do papírového zápisníku, se zákazníky komunikuje osobně a za svou práci přijímá jedině a jedině hotovost. Přiznává, že život bez technologií není vždy jednoduchý, v této době dopravy už jsou různá úskaly, kde už to bez toho mobilu nejde, ale prý stále zvládnutelné. Třeba internetové nákupy nebo služby s ověřovacími kódy jsou pro něj prakticky nedostupné. Přesto tvrdí, že i přes tyto, řekněme, hrbolky na cestě se cítí svobodnější, jeho dny jsou podle něj delší a má pocit, že znovu získal kontrolu nad vlastním životem, což je asi za těchto daných okolností to nejdůležitější, co se mu jako mohlo stát. Úplně bez technologií asi žít nechce úplně každý a není to pro každého, ale je to možná taková dobrá připomínka, že občas vypnout mobil a být jen tady a teď a nehledět na to, co mi přišlo, nebo jestli tam máte nějaké upozornění, možná stojí jako za zvážení, možná třeba

0: asi být jednou v týdnu nějaký takový detox nebo něco. Možná do budoucna je to cesta a tady tento trend se bude rozvíjet, že to za chvilku bude třeba trendy nechat být jeden den mobil doma a tak dále. Člověk neví, co
1: následuje. A pak se z toho zblázníš, kolik tam budeš mít mailů, zpráv a já nevím, co všechno. Tak chápu, že jsou prostě zaměstnání, při kterých to bez toho nejde. Jsou věci, které v 21. století prostě musíš mít pořád u sebe. Možná to nedělat tak, že jednou za týden si uděláš nějaký detox, aby ses potom na druhý den z toho zbláznil, že tam to máš plno. Ale zkusit to udělat tak, abychom nebyli otroci těch zařízení, které máme.
0: Ale i to je teda náročné.
1: Lehko se to řekne, hůsa to dělá.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo. Tady další várka hitů pro dobrou náladu. Jež pofrčí k vám na celou jižní a jihovýchodní Moravu po půl deváté. DJ David Guetta, jsem Martin. Miles Smith. Nebo kapela Týma. A náš tým pro vás připravil další čerstvé, tentokrát krátké pondělní jihomoravské zprávy za ten 13. července. Nabídneme soutěž, dejte si pozor na jazyk, po půl deváté v ranní jízdě veře poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, které najdeme v Prušánkách. Pochutnáte si na fantastickém vínečku, čeká vás nádherný zážitek. A vzhledem k tomu, že meteorologové tento týden slibují tropické teploty, zveme vás na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na nové koupaliště do Břeclavi. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz. Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: mrkněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vašepolučka.cz.
2: Hezké pondělí, je 8:30.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Vracov plánuje další rozvoj bydlení a připravuje nové stavební parcely i bytový dům. Město koupilo téměř 8000 metrů čtverečních pozemků, kde by v budoucnu mohlo vzniknout zhruba 10 až 12 rodinných domů. V Kaňovicích na Zlínsku hořelo v hale na výrobu chemických látek. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru a situaci dostali pod kontrolu přibližně po hodině a půl.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Momentálně měříme ve Zlíně 20 stupňů, 21 hlásí Petrov, Tvrdonice, Babice už mají po 23 stupních.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: A znovu taky na cesty na D52 mezi 10. a 26. kilometrem ve směru na Pohořelice probíhají na hranici práce údržby. Projíždíte opatrně, stejně tak na D2 mezi 31. a 38. kilometrem ve směru na Bratislavu. Šťastnou pondělní cestu.

vínečko a jedinečný výhled na náš vinařský kraj. No kdo by to neokoštoval? Máme pro vás poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, jež najdeme v Prušánkách. Za chviličku budeme soutěžit, v soutěži dejte si pozor na jazyk. Teď 2 minutky po 8:30, DJ David Guetta.

0: Sam Supreme, 8.39, hezké pondělní ráno, 109 Miles Smith, teď je slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A další krásná cena, poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, jež najdeme v Prušánkách. Rodinné vinařství Nechory z Prušánek hospodaří na 26 hektarech vlastních vinic, kde spojuje úctu k přírodě s nejmodernějšími technologiemi. V jejich nabídce najdete špičková svěží bílá vína, ovocné klarety i elegantní červená vína zrajících v dubových sudech. Nově otevřené moderní prostory v Nechorách navíc lákají na řízené degustace, firemní akce a jedinečný výhled na náš vinařský kraj. Chcete být u toho? Pak volejte na 518-345-678. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Ahoj, Marek.
0: Marek volá odkud?
2: Velký Bílovic.
0: Tak Maro, co ty a víno, jak to jde dohromady?
2: Jde to dohromady.
0: Mělo se víkendu nějakou dobrou lahvinku?
2: Neměl, protože jsem se vrátil z cest.
0: Dobře, takže já tedy získáš ten poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, tak si pošmakuješ na něčem.
2: To určitě.
0: Dáváš přednost bílému nebo červenému?
2: Může být obojí.
0: Super, tak pravidla naší soutěže jsou ti určitě jasná.
2: Jasná.
0: Tak jsme ti trošku rozmluvili, tak jdeme na to. Tak další otázečka, nečekaná. Máš rád víno?
2: Víno rád piju.
0: Takže máš rád víno.
2: Takže mám rád víno.
0: Našel jsi už na dně láhve vína Pravdu?
2: Pravdu jsem ještě nenašel.
0: A hledáš?
2: Hledám, hledám.
0: Prosím tě, máš doma sklep?
2: Doma nemám sklep.
0: Jíš hroznové víno?
2: Hroznové víno mám rád, je sladké.
0: Takže ho jíš.
2: Takže ho jím.
0: A už si dneska snídal, poslední otázečka?
2: Už jsem snídal.
0: A zkus to říct úplně jinými slovy. Už jsi dneska snídal? Jakou nám nabídneš odpověď? Trošičku to rozvěď, čověče.
2: Už jsem dneska snídal čaj a sladké.
0: No, vidíš to aspoň tak. Lezlo to z tebe v úvodu nového pracovního týdne, čověče, jak slupaté deky, ale budíš. My ti blaho přejeme, získáváš poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechory, jež najdeme v Prušánkách. Měj se hezky a užij si to tam.
2: Děkuju, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutky po 8:45 pondělní raní z jejich Glaj Sherry Save Tonight. Za chvilečku kapela Týma, držím ti město. Vyhrát kolo je fajn, ale vyhrát elektrokolo, to je ultra fajn.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Fars, kde se o prázdninách nic neděje, horko, únava, ale na rádiu jich to žije. I o letních prázdninách, ba co víc, můžete získat kolo, značkové elektrokolo od Top Cyclokio v hodnotě 50 000 korun. Stačí si jen správně tipnout jedinou věc. Jakou částku dohromady ušetřili zákazníci Top Cyclokio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A nebudeme vůbec troškařit, protože pro vás máme rovnou první nápovědu. Vězte, že celková ušetřená částka se pohybuje v řádu 1 000 000 korun. Tak kolik by se si tipli? Popřemýšlejte. Času budete mít dost v uvozovkách, protože soutěž startuje už zítra a tipovat budeme po celý den, od rána až do večera, každý všední den, kdykoliv vás ve vysílání vyzveme, zavoláte nám do studia a jeden správný tip a elektrokolo se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun může být vaše. www.radio.cz, podrobnosti o této soutěži i na našem webu, tak neváhejte, mrkněte, popřemýšlejte a třeba spojte i hlavy dohromady. I když potom, jak si budete rozdělovat to kolo, to není dvoukolo. A tak vy se určitě nějakým způsobem domluvíte. Dodejme, že v Top Cyclokio i na jejich e-shopu najdete obrovský výběr kol a elektrokol za skvělé ceny. Proto za nimi jezdí zákazníci z celé republiky. Vyberete si tam navíc i helmu, cyklistické vybavení a další příslušenství. V nabídce mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což je výběr, který v Česku jen tak nenajdete. Tak v případě, že uvažujete nad novým kolem, anebo třeba dítěti byste chtěli koupit své jeho první kolo, víte, kam už vyrazit. Top Cyclokio je vám samozřejmě k dispozici. No, elektrokolo za 50 000 korun. Držíme pěsti. Ať to klapne. V pondělí 13.7. taková seznamovačka a zítra už pojedeme na ostrov.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dobrou náladu i osvěžení. Hity pro dobrou náladu v pondělí 13.7. z rádia, jejich rádia Jižní Moravy, a i po 9. hodině v tom budeme pokračovat. Playlist opravdu opět a znovu krásně pestrý, čeká nás Saš a Ekvador. Také Kalamsko, ta bitrný Houston. Nebo malinovej syrup Amiraj. 9 jednotek hasičů zasahovalo u požáru chemické haly v Kaňovicích na Zlínsku. Podrobnosti nabídnou v pondělí 13.7. další krátké jihomoravské zprávy. A nebo by to co, dáme si ty větší, ať se to rozvíte mnohem více, a navrch přidáme i aktuální předpověď počasí. Dneska na startu nového pracovního týdne až 31 stupňů. A nezapomeňte, budeme soutěžit o elektrokolo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mklv Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když se...

0: www.klimastyle.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Hezké pondělí 13.7. Máme minutku po 9. hodině.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Vracov chystá nové parcely i byty, chce udržet obyvatele ve městě a 9 jednotek hasičů zasahovalo u požáru chemické haly v Kaňovicích na Zlínsku. Vracov plánuje další rozvoj bydlení a připravuje nové stavební parcely i bytový dům. Město koupilo téměř 8000 metrů čtverečních pozemků, kde by v budoucnu mohlo vzniknout zhruba 10 až 12 rodinných domů. V plánu je také druhá etapa výstavby v ulici Josefa Somra s přibližně 20 stavebními parcelami a nový bytový dům s 12 byty. V Kaňovicích na Zlínsku hořelo v hale na výrobu chemických látek. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru. Na místě zasahovalo 9 jednotek hasičů, které zkontrolovaly také možný únik nebezpečí látek do kanalizace a přilehlého potoka. Požár nezasáhl další části areálu ani uskladněné materiály.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Přes den bude většinou polojasno, místy se obloha může na čas zatáhnout až na oblačno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět později, ale od západu přibude vysoká průsvitná oblačnost. Odpolední teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů Celsia. Na severu a východě regionu bude většinou kolem 27 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 28. A další teploty přidáme 3 minutky po 9. hodině, tedy ty aktuální. Lipov 20, Brno 22, Rakvice, Rajhrad po 24 stupních Celsia.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: V Luhačovicích v ulici Nádražní pozor na dopravní nehodu dvou osobních aut a připomínáme na D2 mezi 31. a 38. kilometrem ve směru na Bratislavu probíhají v pravém pruhu práce údržby. Šťastnou pondělní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: 11 minut po 9. hodině na rádiu Callum Scott a Whitney Houston. A ještě jedno jméno přidám. Vojta. Vojta Ošlešek, ahoj.
1: Čau, jak se máš?
0: Mám se dobře, když ti vidím a cítím.
1: No, tak to je krása.
0: No, mezi tím, co dámy a pánové mladých může po víkendu tak bolet hlava z toho, že to přehnali s alkoholem.
1: Nevím, o čem mluvíš.
0: Nás po starších už se týká třeba bolest takového kolínka, možná že zad nebo kyčle. No, trápí to spoustu lidí a s věkem se prý tomu nevyhne vůbec nikdo. A tak jsme velmi rádi, že se objevila zpráva, která dává velkou naději právě vám, jež máte třeba nějaký problém.
1: Budeme rozdávat čagany?
0: S tím kolénkem. Člověče, nebudeme. My nad tím úplně vyzrajeme, protože medicína zase udělala jeden zajímavý krok dopředu a byť se vždycky snažíme najít něco takového jakože srandovního a v úvodu nového pracovního týdne prča, tak toto, myslím si, dámy a pánové, ať je to vážné téma, se určitě to taky hodí.
1: Ne? No, jsem zvědavý, s čím se vytáhneš.
0: A počkej, a ty jsi teda říkáš, že nevíš, o čem mluvíš s tím bolením v hlavě?
1: No, že nevím, o čem mluvíš.
0: Takže víkend byl klidný, jo?
1: No samozřejmě. Já jsem zlatíčko.
0: Tady se zase začíná prášit.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: pronesena na měsíci. Představte si, že místo umělého kloubu jednou dostanete jen tabletu nebo injekci. Možná to zní jako sci-fi, ale přesně na tom teď pracují vědci ze Stanfordovy univerzity ve Spojených státech amerických. Vědci zřejmě totiž přišli na to, jak zvrátit artrózu a obnovit zničené chrupavky a klouby. Objevili totiž protein stárnutí, po jehož zablokování tělo téměř okamžitě nastartuje regeneraci. Lékaři už dokonce vyvinuli speciální tabletu, kterou teď testují na lidech. Objev by v budoucnu mohl znamenat konec výměn kyčelních nebo kolenních kloubů. To je něco v současné době nepředstavitelného. Když si vezmeme, že třeba v Česku lékaři každoročně provedou na 50 000 operacích velkých kloubních náhrad. Mezi nejčastější zákroky patří výměny kyčelních a kolenních kloubů. Pokud bude klinická studie úspěšná, podle odhadu by výroba mohla začít už do roku 2033. Na jedné straně ano, docela dost ještě dlouhá doba. Na straně druhé prostě
1: víme, že to někomu řekl před 100 lety, tak tě bude mít jako zabavé, že zamešuje, jako, jasně.
0: Takže rok 2033 tady v těchto věcech zas až tak vzdálená budoucnost není. Pokud by tělo zvládlo klouby zregenerovat jen za pomocí nové látky, nejenom, že by se samozřejmě samotným lidem zlepšil život, ale zdravotnictví by ušetřilo miliardy.
1: Tak a oni by se zase mohli věnovat i nějakým jiným případům.
0: No, chtěl jsem právě říct, oni by se zase ztratili někde jinde, jako potom, jo, známe to, tu děravou kapsu anebo tu děravou truhlicu, ale představa, že máš problém s kolenem, kyčelním kloubem prostě a dostaneš pár injekcí, pár prášků a všechno se zase vrátí do původní podoby a nemusíš někde ležet a potom to rozhýbávat a něco všechno, to by byla naprosta para. Zatím to fakt zní jako sci-fi, ale držíme pěsti, aby se to podařilo.
1: Za chvíli z toho bude pomalu nesmrtelnost.
0: To zas asi ne, i když mnozí by si to možná přáli, ale tady tento malý linký kruček v té medicíně, to by fakt byla naprostá pecka. Tak budeme držet dál pěstím. 9.20, tady jsou Miraj a malinovej syrup.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: mnozí novináři považují letní prázdniny za takovou jakože okurkovou sezonu. Onoho se to moc neděje, o čemže psát.
1: Sněmovní prázdniny a tak dále.
0: No, ale ne tak. Na rádiu Jižní Moravy. I o letních prázdninách se tady toho pořád děje docela dost. Ba co víc, v mnoha případech na tom můžete samozřejmě i vydělat. Jako při této chystané soutěži pro naše posluchače. Máš kolo?
1: Mám kolo.
0: A máš elektrokolo?
1: Nemám elektrokolo.
0: A máš akvárko?
2: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 tisíc korun.
0: To je tak, když se zeptáte někoho, kdo to nezná, protože už je to prostě pravěk. Tak nic, od akvárka zpátky zase ke kolu, k elektrokolu. Je to tady, dámy a pánové. S rádiem jich můžete vydat úplně nové značkové elektrokolo od Top Cyclo Kio v hodnotě 50 tisíc korun. A stačí si správně tipnout jednu jedinou věc. Jakou částku dohromady ušetřili zákazníci Top Cyclo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? A rozhodně nebudeme troškařit, protože pro vás máme už hned první nápovědu. Celková ušetřená částka se pohybuje v řádu milionů korun. To je něco neuvěřitelného. My se s touto soutěží dnes pondělí 13. osoby v podstatě seznamujeme. Podrobnosti taky na našem webu www.radio.cz. Ta soutěž startuje už zítra a tipovat budeme po celý den od rána až do večera, každý všední den. Kdykoliv vás ve vysílání vyzveme, zavoláte do studia, jeden správný tip a elektrokolo se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 tisíc korun může být vaše. Ale to kolo si můžete pořídit klidě píďo, jakékoliv, i vy sami bez naší soutěže.
1: Protože v Top Cyclo Kio a na jejich e-shopu mají tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí nakupovat z celé České republiky a navíc si u nich vyberete dobře i helmu na kolo a všechno ostatní potřebné příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což tady v Česku nemá žádná další prodejna a nebo e-shop.
0: No to je fantastická nabídka hned v úvodu nového pracovního týdne.
1: Tak nezapomeňte, už od zítra startujeme ve vysílání rádia jejich celodenní tipování, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Pokud si tipnete správně, značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun bude vaše. Info už teď také na www.radiojich.cz.
0: Tak vám moc držíme pěsti.
2: Rádio Jich míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, bo si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: 10:45 a na jihu v pondělí 13.7. Nickelback, Co nevidět, Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk, tedy další hit pro dobrou náladu, ale taky pro osvěžení, když už nám pomalu, ale jistě zase ty teploty budou razit k těm tropickým 30 stupňům Celsia a možná, že i kapičku výše.
1: Přesně tak, začíná to stoupat. Každopádně sluníčko máme všichni rádi, ono nám jako zlepšuje náladu, pomáhá vytvářet vitamin D a bez něj by vlastně konec konců ani nikdy nevznikl sám život. Jenomže právě v těchto horkých dnech je dobré připomenout si, že všeho moc škodí. Stačí opravdu málo na doplnění zmiňovaného vitamínu D. Většině z nás postačí asi kolik minut, typni si?
0: 4,5 minuty.
1: 15, skoro. Ideálně by to mělo být mimo polední hodiny, kdy je sluníčko nejsilnější, aby nás tak říkajíc netrefilo. Delší pobyt, ten už si potom zaslouží ochranu. Nebavím se jenom o opalovacím krému, ale samozřejmě o šiltovkách, kloboucích a kvalitních slunečních brýlích s filtrem a samozřejmě, co je nejdůležitější, tak dostatek nealkoholických tekutin. Odborníci navíc připomínají, že sluneční paprsky, a pozor, to málo kdo ví, působí, když jsme i ve vodě, takže ani při koupání nejsme úplně v bezpečí. Největší pozor pak samozřejmě dáváme na děti a lidi s velmi světlou pokožkou, takže pokud se celý rok neopalujete, pokud celý rok jste zalezení doma ve spíži a najednou si řeknete, je 40 stupňů, jdu si tam vyválet šunky, tak prosím pěkně opatrně, ať z toho nemáme nějaké úpaly, úžehy a tak dále. A mimochodem, ještě jedna zajímavost, až 90% známek stárnutí kůže má na svědomí právě sluneční záření. Takže Luky, už na to slunko prosím tě neles.
0: Párkrát jsem tam byla, člověk o 10 let zestárl.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásné dobré pondělí, Moravo. U mikrofonu rádia jich teď už pevně zakotvila moje maličkost. Já jsem Vojta Ošlejšek a společně si až do 14. hodiny budeme užívat jenom tu nejlepší muziku. Co z hitů pro dobrou náladu nás čeká už za malý moment, tedy krátce po 10. dopolední, mimo jiné Morandy a Pecka Angels. Přidá se taky kapela Krištof, Zůstaň tu se mnou. A v první den nového pracovního týdne k nám zavítá taky BB Rexa s hitem New Religion. V pozoru už stojí Petr Indra, který připravil další dnešní vydání jihomoravských zpráv Rádia Jih. Tentokrát se díky nim dozvíte také to, že ve Bzenci začaly projektové práce na vyčištění koryta syrovinky.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
3: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
0: Před chviličkou odbyla 10. hodina, společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Ve Bzenci začaly projektové práce na vyčištění koryta Syrovinky a okolí vyhořelé budovy ve Zlíně se ode dneška částečně otevírá. Bzenec chystá vyčištění koryta Syrovinky. Povodí Moravy už zahájilo projektové práce, které mají vrátit tok do stavu po jeho kolaudaci. Samotné čištění, které naposledy proběhlo zhruba před 20 lety, by se podle plánu mohlo uskutečnit v příštím roce. Město už o podobě projektu jednalo s projektanty a k navrženému řešení má připomínky, o kterých bude dále s Povodím Moravy jednat. Napětí na řece Dyji na Břeclavsku znovu vzrostlo, když v noci na pondělí mezi jezem v Bulharech a Břeclaví kleslo množství kyslíku ve vodě až na nulu. Díky mimořádné úpravě manipulace na jezech v Břeclavi a Poštorné se ale podařilo hladinu kyslíku během několika hodin zvýšit a odvrátit tak hromadný úhyn ryb. Dyje i její ramena přesto dále trápí přemnožené sinice, které spolu s horkým počasím způsobují nebezpečné výkyvy kyslíku. Vodohospodáři proto budou situaci na řece i v dalších dnech pečlivě sledovat. Hasiči ve Zlíně stále dohašují ohniska po rozsáhlém požáru skladové budovy v bývalém Maťovském areálu. Ode dneška se znovu otevírají okolní ulice, parkoviště i většina institucí v okolí, včetně krajského a finančního úřadu nebo Baťova institutu. Uzavřená ale zůstane Vavrečkova ulice, a to až do odstranění sutin zřícené budovy. Hasiči zároveň upozorňují, že objasnění příčiny požáru bude mimořádně složité a může trvat měsíce. Při vyšetřování pomůže i speciální dronový tým, který vytvořil podrobný 3D model požářiště.
1: Počasí.
3: V dosahu frekvencí rádia Jih dnes očekáváme zejména polojasnou oblohu, přechodně však může být také oblačno. Nějaký mráček se sem tam objeví spíš na večer, ale žádná hrůza by to být neměla. Nejvyšší teploty ty dnes v Jihomoravském kraji vystoupají na 31, ve Zlínském na 28 stupňů Celsia. A jakže jsou na tom ty venkovní teploměry právě teď? Buchlovice hlásí 22, Kyjov, Krumvíř a Moravská Nová Ves 23 stupňů Celsia.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte v Uherském Hradišti. Tady na Tyršově náměstí boural osobák s autobusem. Na místě je policie a projíždět by se mělo jedním jízdním pruhem. Tak prosím vás, nohu z plynu a šťastnou cestu, ať už máte takhle při pondělku namířeno kamkoliv.

0: Ve vysílání Rádia Jich se při pondělí ukázal taky Sigala Came Here for Love. A co tam pro vás máme dál? Z muziky už za moment třeba Krištofy, pak taky Green Day a velký pozor by měli dávat ti z vás, kdo se chystáte do Strážnice. Jaký turistický cíl je uzavřený a proč vůbec, to si na jihu povíme už do 8 minut, tak držte vlnu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: hodonínského studia Rádia Jih hraje a zpívá formace Green Day Boulevard of Broken Dreams. Teď ale, jak jsem sliboval, míříme společně do Strážnice. Pokud se letos chystáte do Strážnice a máte v plánu vystoupat na Bílou věž, budete si muset nechat zajít chuť. Jedna z největších dominant města je totiž obehnaná lešením a pro návštěvníky zůstává během letní sezóny uzavřená. Důvod je ale dobrý, věž dostává novou fasádu a práce potrvají minimálně do konce září. Pro ty z vás, kdo nevíte, Bílá věž stojí ve Strážnici už zhruba od roku 1615 a kdysi z ní hlásný sledoval, jestli se k městu neblíží nepřítel a nebo třeba jestli někde nevypukl požár. Dnes se na stejném místě obvykle lidé obdivují výhled za pomocí turistiky, letos si na něj ale hold budou muset ještě pár měsíců počkat. Tak snad ten novej vohos bude stát za to. Do Strážnice z jeho zdravíme a posíláme BB Rexu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Britney Spears a Baby One More Time, přesně taková je hudební kombinace rádia jich v 10 hodin a 31 minut. Na playlistu je toho dnes opravdu spousta, samozřejmě pro vás ale máme také novinky z našeho regionu. Už za chviličku nakoukneme třeba do Veselí nad Moravou, kde finišuje něco, na čem město pracovalo 15 dlouhých let. Více už za moment tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih míří na nové koupaliště do Břeclavi. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, na jehož frekvencích právě teď společně míříme do Veselí nad Moravou. Ve Veselí nad Moravou je totiž po letech oprav konečně vidět výsledek. Na náměstí Míru právě vrcholí poslední stavební práce a hotovo by mělo být ještě během letních prázdnin. Dělníci aktuálně dokončují chodníky, parkovací místa, odpočinkové zóny a vlastně celé prostranství, které bude sloužit hlavně pro setkávání lidí a pořádání akcí. Mimochodem, už teď v srpnu a září Veselské náměstí zaplní koncerty a další velkolepý program, a to v rámci oslav 770 let od první pečetní zmínky o městě. Po dlouhých, veledlouhých 15 letech postupných úprav tak Veselí nad Moravou získává nové centrum, které má sloužit nejen pro každodenní život, ale i pro společenské akce. Tak držíme palečky, aby se ve Veselí nad Moravou podařilo všechno dokončit podle plánu a hrajeme vám k tomu Flowridu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklorní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: ten čas hezky utíká, když má člověk k dispozici jenom tu nejlepší muziku. Blíží se 11. hodina, která přináší další várku hitu pro dobrou náladu a my se pojďme podívat, cože si už za malý moment zahrajeme. Své hudební umění nám předvede Nelly Furtado, Man Eater. Pondělí nám vylepší taky Mark Korn a jeho novinka. A aby jsme měli taky něco českého, o to se postará Anděl od Xyndla X. K tomu všemu přidáme novinky z našeho regionu, a to díky jihomoravským zprávám Rádia Jih s Petrem Indrou. Ten už za moment nabídne všechny podrobnosti o tom, že budoucí armádní piloti budou létat na novém letounu z Kunovic.
1: Šlápněte s Rádiem Jih do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to? Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Zhruba za půl minutky odbije 11. hodina, díky, že posloucháte Rádio Jih.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
10: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Budoucí armádní piloti budou létat na novém letounu z Kunovic a Královopolský tunel v Brně čeká rozsáhlá rekonstrukce. Budoucí piloti české armády budou nově trénovat také na moderním letounu L410NG z Kunovic. Společnost Aircraft Industries dodá stroj státnímu podniku LOM Praha nejpozději na jaře příštího roku pro potřeby centra leteckého výcviku. Nový letoun nahradí dosluhující L410 UVPT přezdívaný Barča, kterému končí technická životnost. L410NG navazuje na více než 50-letou tradici těchto českých letadel a využívají ho provozovatele ve více než 60 zemích světa. Součástí dodávky bude i školení personálu a logistická podpora. Královopolský tunel v Brně čeká v budoucnu rozsáhlá rekonstrukce technologií i stavebních částí. Opravovat se budou například trhliny ve vozovce a nosné konstrukci, zatékání vody nebo kabelové šachty. Pokud přípravy půjdou podle plánu, práce by mohly začít příští rok. Ještě letos ale silničáři zrekonstruují Pisárecký tunel, který bude od poloviny října do druhé poloviny listopadu kvůli opravám zcela uzavřen.
13: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
14: Rádio Jih. Počasí.
15: Na jižní a jihovýchodní Moravě dnes vládne zejména polojasná obloha, přechodně však může být i oblačno. Nějaký mráček se občas vyskytne k večeru, ale nebude to podle meteorologů žádná hrůza. Maximální teploty v jihomoravském kraji dosáhnou až na 31 stupňů, ve Zlínském dnes naměříte při nejlepším 28. A co nám venkovní teploměry říkají právě teď minutku a půl po 11. Tady v Hodoníně, stejně jako ve Starém městě u Uherského hradiště hlásíme 23, Lužice měří 24 a Mikulov 25 stupňů Celsia.
16: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
14: Rádio Jih. Doprava.
15: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky. Opatrní buďte v Brně v Gajdošově ulici, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, tak prosím pěkně počítejte se zdržením. Díky, že i na svých cestách posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a tady už k vám frčí zpěvačka Pink.

0: Nelly Furtado s peckou Man Eater, to je za mě prosím pěkně ten nejlepší recept na to, jak si zlepšit den, kor když tady máme to pondělí, že jo? Spoustu podobných hitů pro dobrou náladu ve vysílání rádia jich si ještě dopřejeme, zároveň se ale vydáme na Břeclavsko. Tam se totiž stalo něco, co spousta lidí doslova nepamatuje. Čím je letošní rok exkluzivní oproti těm předešlým, to si na jihu povíme už za malý moment, tak nikam neodcházejte.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž

0: lubrikační gel, tak mi...
1: Na rádiu jich se společně touláme pondělním dopolednem, s námi aktuálně Xindle X a jeho hitovka Anděl, no a naše krůčky ty teď vedou na Břeclavsko. Na Břeclavsku totiž letos zažívají něco, co tam dlouho nepamatují. Naprosté minimum komárů. A kamže zmizeli? To je vlastně docela jednoduché. Hygienici hlásí na všech sledovaných místech jen minimální výskyt komárů, protože kvůli suchu vyschly tůně, ve kterých se běžně líhnou. Přesto se ale města připravují na dobu, kdy se komáři po záplavách vrátí. Například vzniká nový systém ochrany za více než 14 milionů korun. Místo plošných postřiků mají nově zasahovat proti komárům drony, které biologický přípravek aplikují jenom přímo do jejich líhnišť. V rizikových tůních přibudou také chytrá čidla, která budou nepřetržitě sledovat výšku hladiny a další údaje, aby obce věděly, kdy a kde je potřeba zasáhnout. Součástí tohoto projektu budou také lapače komárů a další moderní technologie, které mají boj s bodavým zmizem zpřesnit a zefektivnit. My nejenom na Břeclavsko, ale všude tam, kde ladíte Rádio Jih a kde nemáte komáry, zdravíme a přejeme hezké pondělí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Fanouškové si o tom cvrlikají a já to můžu s klidným srdcem potvrdit. Na rádiu jich už zítra odstartuje nová soutěž o elektrokolo za 50 tisíc korun.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 tisíc korun.
0: Je to tak, šlápněte do pedálů s rádiem jich na novém značkovém elektrokole v hodnotě 50 tisíc korun od Top Cyklo Kyjov. Stačí si jenom správně tipnout, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Soutěžit budeme od zítřka, a to od rána do večera, to znamená po celý den, každý všední den. Takže kdykoliv vás vyzveme, volejte Studio Rádia Jih a vyhrajte za jeden jediný správný tip značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 tisíc korun. A pozor, aby se vám od zítra lépe typovalo, napovíme už takhle ze startu, že celková ušetřená částka je v řádu milionů korun, protože v Top Cyklo Kyjov a na jejich e-shopu mají tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí nakupovat z celé České republiky. Navíc si u nich dobře vyberete také helmu na kolo a všechno ostatní příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních a elektrokol, což nemá u nás v Česku žádná další prodejna, ani žádný jiný e-shop. Tak nezapomeňte, už od zítra startujeme ve vysílání rádia jich celodenní typování, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Pokud si tipnete správně, značkové elektrokolo v hodnotě 50 táců bude vaše. Info už teď najdete také na www.radiojich.cz a já vám osobně moc a moc držím palce.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
2: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a excelent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.

0: Na rádiu jich krátce před pondělním poledenem úřaduje Avicii. I on ale holt musí vyklidit pole před děním v našem krajském městě. Každý, kdo někdy prošel centrem Brna, nejspíš zná takzvané kouřící trubky. Jedná se o trubky, ze kterých různě po Brně stoupá pára, ale poslední dobou je těchto trubek čím dál méně. Teplárny totiž postupně nahrazují staré parovody modernějšími horkovody. A výsledek tím má být levnější vytápění, menší spotřeba energie a také nižší emise. Podle tepláren Brno navíc bude přínos pro ovzduší podobný, jako kdyby z ulic zmizelo 10 tisíc aut. No podívejme, kolik toho takzvané kouřící trubky dokážou napáchat. Poslední větší práce na jejich odstraňování teď probíhají kolem hlavního nádraží a autobusového terminálu u Grandu. Až bude všechno hotové, zůstane v Brně jenom jeden jediný parovod a ikonické kouřící trubky se stanou minulostí. No jo, doba jde kupředu a to si holt žádá oběti. Na druhou stranu, ve století páry už dávno nejsme. Naopak jsme na jihu, na rádiu, kde teď k vašim uším vpouštím rychlou pecku Máj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kraj jižní a jihovýchodní Moravo. Blíží se pondělní poledne a to znamená za prvé oběd, za druhé další várku těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. A takovou malou ochutnávku toho, co nás čeká právě po 12. hodině, tu nabízím už teď. Určitě dobře znáte Reel to Reel, I Like to Move It. Představovat není třeba ani Funeral od Dermota Kennedyho. A jako takovou třešničku na dortu nabídneme i To se mi líbí od Marka Ztraceného. Petr Indra opět stihl oběhnout celou jižní a jihovýchodní Moravu, aby zjistil, co je nového. Za moment proto uslyšíte další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih, které prozradí nejenom to, že okolí vyhořelé budovy ve Zlíně se od dneška částečně otevírá.
1: Šlápněte s Rádiem Jih do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
1: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
3: Pro nás bude nebe na zemi.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Za chviličku nám odbije pravé pondělní poledne. Z rádia jich přejeme dobrou chuť k obědu.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Ve Bzenci začaly projektové práce na vyčištění koryta Syrovinky a okolí vyhořelé budovy ve Zlíně se ode dneška částečně otevírá. Brzenec chystá vyčištění koryta Syrovinky. Povodí Moravy už zahájilo projektové práce, které mají vrátit tok do stavu po jeho kolaudaci. Samotné čištění, které naposledy proběhlo zhruba před 20 lety, by se podle plánu mohlo uskutečnit v příštím roce. Město už o podobě projektu jednalo s projektanty, jak navrženému řešení má připomínky, o kterých bude dále s Povodím Moravy jednat. Hasiči ve Zlíně stále dohašují ohniska po rozsáhlém požáru skladové budovy v bývalém baťovském areálu. Ode dneška se znovu otevírají okolní ulice, parkoviště i většina institucí v okolí, včetně krajského a finančního úřadu nebo Baťova institutu. Uzavřená ale zůstane Vavrečkova ulice, a to až do odstranění sutin zřícené budovy. Hasiči zároveň upozorňují, že objasnění příčiny požáru bude mimořádně složité a může trvat měsíce. Při vyšetřování pomůže i speciální dronový tým, který vytvořil podrobný 3D model požářiště.
0: Počasí. Také ve druhé části dnešního dne nás čeká hlavně polojasno, přechodně však může být i oblačno. Nějaký mráček se sem tam objeví i večer, ale nebojte, jak se říká, z toho mraku pršet nebude. Maximální teploty se v Jihomoravském kraji vyšplhají na 31, ve Zlínském na 28 stupňů Celsia. A jakže je to s těmi teplotami právě teď? Zlín měří 23, stejně tak Otrokovice, 25 stupňů hlásí Žarošice i Lanžhot.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Doprava. Z dopravy pro vás mám dobrou zprávu. Aktuálně nemáme hlášenu žádnou novou komplikaci, která by nějak omezovala provoz na našich jihomoravských silnicích. A to znamená, že můžeme přiskočit k dalším hitům pro dobrou náladu. Tady už slibovaní Real to Real, I Like to Move It.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Rádio Jižní Moravy.
13: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Krásné dobré, teď už odpoledne vinšujeme všude tam, kam až sahají frekvence Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Stále ještě na startu druhé poloviny dnešního dne nás čekají Lady Gaga a Peter Witch Project, kteří zazní opravdu za malý moment, a pak tu budeme mít jednoho v dobrém slova smyslu blázna. Takového, který z Kozojídek dojel až k Chorvatskému moři na kole. Rozhodně si počkejte na to, jak dlouho trénoval, protože to vám fakt jako vyrazí dech.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: všech frekvencích Rádia Jih a také skrze naše online vysílání zní Petr Vič Projekt se songem Hey Now. Dámy a pánové, prosím pěkně, jak často sportujete? No, představte si, že sednete za kolo a za 3 dny dojedete z Hodonínska až k Chorvatskému moři. A teď to nejlepší, hlavní hrdina celého příběhu na kole vůbec běžně nejezdí. 32letý Ondřej Březina z Kozojídek ujel během 3 dnů 775 kilometrů, nastoupal přes 5500 výškových metrů a v sedle strávil více než 44 hodin. Cestou se dokonce omylem dostal i na maďarskou dálnici a v závěru ho překvapily další kopce, se kterými vůbec nepočítal. Přesto to nevzdal a z Kozojídek dojel až na chorvatský ostrov Pag. Sám říká, že si z celé cesty odnáší jedno hlavní poznání a to je to, že největší překážkou často nejsou svaly, ale naše vlastní hlava. Abych dodal, Ondřej je celkově velký sportovec, který se pohybu a zejména běhu věnuje celý život. Zajímavé ale je, že kolo, na kterém jel, si koupil a smontoval 2 dny před tímto výletem. Ondro, klobouk dole a jako gratulaci, že jsi takový výlet zmákl. Ještě jednou 775 kilometrů na kole během 44 hodin, respektive během 3 dnů, přes které cestoval 44 hodin z Kozojídek na kole až do Chorvatska k moři. Klobouk dole, že jsi to zmákl a z Jihu ti teď hrajeme Marka Ztraceného.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 5 Girls Like You. Přesně takovouto muziku si na rádiu jich dopřáváme ve 12 hodin a skoro přesně 8:20 minut. Jasně, je pondělí, k víkendu to ještě chvilku bude trvat, ale přemýšleli jste už, co budete dělat v sobotu večer? Pokud ne, tak i nadále dobře poslouchejte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pozvu vás totiž na parádní hasičskou noc, kde proudem poteče úplně všechno. Kde se tahle parádní akce koná, to si na jihu řekneme hned po dalších třech hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih míří na nové koupaliště do Břeclavi. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Mekamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Mkalava Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na Mkalava.

0: Beyoncé, Jay-Z a jejich hitovka s názvem Crazy in Love. Jo, i takové topecky umíme vpustit do éteru Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Každopádně, jestli ještě nemáte plán na sobotní večer, zkuste vyrazit do Šardic. Místní hasiči zvou na letní noc, která začne v sobotu ve 20 hodin v areálu za starou školou. Čeká vás pohodová letní atmoška, k tanci i poslechu zahraje kapela Funtime a o občerstvení bude postaráno víc než dobře. Na čepu budou dva druhy pivečka, chybět nebude guláš připravený samotným šéfkuchařem, grilované dobroty, míchané drinky, čepované frizantéčko a také široká nabídka rumu anebo dalších destilátů. Vstupné je na dnešní dobu, řekl bych, solidních 200 kaček, tak vezměte partu přátel a užijte si letní hasičský sobotní večer v Šardicích.
1: Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu Vinný sklepů Šíleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sek, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: utíká to jako voda a mou milou povinností je oznámit vám, že se blíží 13. hodina. To znamená další várku těch nejlepších hitů pro dobrou náladu a že se máme na co těšit. Zahraje totiž Kaskáda Every Time We Touch. Jenom tak pro lepší náladu se do naší ulice dostaví Voxel. A co by to bylo za vysílání rádia jich, kdyby jsme vynechali Ferrari od Mikolase Josefa. Co nového v našem regionu, to pečlivě zmapuje Petr Indra ve svých dalších jihomoravských zprávách rádia jich. Jak tak koukám, tentokrát nám řekne všechno info také o tom, že královopolský tunel v Brně čeká rozsáhlá rekonstrukce.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, vychází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Právě teď odbyla 13. hodina, díky, že zůstáváte s rádiem jich.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
8: www.klimastyle.cz.
1: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
10: Budoucí armádní piloti budou létat na novém letounu z Kunovic a královopolský tunel v Brně čeká rozsáhlá rekonstrukce. Budoucí piloti české armády budou nově trénovat také na moderním letounu L410NG z Kunovic. Společnost Aircraft Industries dodá stroj státnímu podniku LOM Praha nejpozději na jaře příštího roku pro potřeby centra leteckého výcviku. Nový letoun nahradí dosluhující L410 UVPT přezdívaný Barča, kterému končí technická životnost. L410NG navazuje na více než 50 letou tradici těchto českých letadel a využívají ho provozovatele ve více než 60 zemích světa. Součástí dodávky bude i školení personálu a logistická podpora. Královopolský tunel v Brně čeká v budoucnu rozsáhlá rekonstrukce technologií i stavebních částí. Opravovat se budou například trhliny ve vozovce a nosné konstrukci, zatékání vody nebo kabelové šachty. Pokud přípravy půjdou podle plánu, práce by mohly začít příští rok. Ještě letos ale silničáři zrekonstruují Pisárecký tunel, který bude od poloviny října do druhé poloviny listopadu kvůli opravám zcela uzavřen.
11: Rádio Jih, počasí.
0: V dosahu frekvencí Rádia Jih je pro zbytek dnešního dne předpověď počasí jednoduchá, bude skoro jasno až polojasno. Maximální teploty ty se v Jihomoravském kraji vyškrábou na 31, ve Zlínském na 28 stupňů Celsia. Zdravíme do Polešovic, kde právě teď měříte 26, Břeclav, Prušánky a Velké Bílovice hlásí 27 stupňů Celsia.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme také všechny šoféry, opatrní buďte na dálnici D2 mezi 15. a 16. kilometrem, konkrétně na trase z Lanžhota do Brna. Tady se totiž stala nehoda nákladního vozidla, projedete tudy se zvýšenou opatrností, probíhá však vyšetřování nehody, tak prosím vás, nohu splynou, ať se nikomu nestane nic dalšího. Teď už kaskáda, Everytime Vytač.

0: Jack and Bone Man, s ním taky Calvin Harris. Přesně tahle dvojka teď úřaduje na rádiu jich rádiu Jižní Moravy. Hezké pondělí přejeme. Dáme další hity jako V naší ulici nebo Unwritten a potom skočíme do Břeclavy. Známe totiž projekty z takzvaného participativního rozpočtu, o jejichž případné realizaci budou hlasovat sami Břeclavané. Jaké novinky jsou pro vás na frekvenci 101,4 FM v nabídce? Dozvíte se na jihu už za necelých 7 minut.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 hodin a 17 minut, to je čas, kdy nám na rádiu jich prospěvuje Natasha Bedingfield a pozor, by teď měli dávat všichni Břeclavané. V Břeclavi totiž budou lidé znovu rozhodovat o tom, co ve městě vznikne. Do takzvaného participativního rozpočtu pro rok 2027 dorazilo rekordních 5 návrhů a město na vítězný projekt vyčlenilo 450 tisíc korun. Ve hře je odpočinková zóna na nábřeží řeky Dyje, nové psí hřiště u Včelína, vánoční osvětlení pěší zóny, proměna pěší zóny v živější místo se zelení, mlžítky a prostorem pro kulturní akce a nebo projekt zaměřený na přírodu, tedy hnízdní věže pro jiřičky, luční porosty a nové platany v centru města. Přes léto se bude posuzovat, které návrhy jsou realizovatelné a na podzim pak rozhodnou svými hlasy samotní obyvatelé Břeclavi. No taky jsem zvědavý, co si v Břeclavi vyberete, protože minimálně na papíře vypadá každý z těch projektů moc hezky. Kormidlo, respektive v tomto případě volant, rádi a jich teď přebírá Mikolas Josef ve svém Ferrari, tak hezký poslech.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Dámy a pánové, je to tady. Jestli jste někdy chtěli ušetřit 50 tisíc korun, anebo prostě jenom mít doma funglnové elektrokolo, na rádiu jich ho pro vás máme úplně zadarmo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 tisíc korun.
0: Je to tak, jak zaznělo, šlápněte do pedálů s námi s rádiem jich na novém značkovém elektrokole v hodnotě 50 tisíc korun od Top Cyklo Kyjov. Stačí si jenom správně tipnout, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Soutěži budeme už od zítřka, od rána do večera, to znamená po celý den, každý všední den. Takže kdykoliv vás vyzveme, volejte studio Rádia Jih a vyhrajte za jeden jediný správný tip značkové elektrokolo Cruzis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 tisíc korun. A pozor, aby se vám od zítra lépe tipovalo, napovíme už takhle ze začátku, že celková ušetřená částka je v řádu milionů korun, protože v Top Cyklo Kyjov na jejich e-shopu mají také velký výběr a skvělé ceny, ať už na prodejně nebo na tom zmiňovaném e-shopu, a jsou tak dobří, že k ním jezdí nakupovat lidé z celé České republiky. Navíc si u nich vyberete správně také helmu na kolo a všechno ostatní příslušenství. Mimochodem, na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což tady u nás v Česku nemá žádná další prodejna ani žádný jiný e-shop. Tak nezapomeňte, už od zítřka startuje ve vysílání rádia jich celodenní typovačka, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám, a to za celý minulý rok. Pokud si tipnete správně, a já vám moc držím palce, aby se vám to povedlo, značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun bude vaše. Info už teď najdete také na www.radiojich.cz, takže pokud vám cokoliv uniklo, určitě navštivte naše webovky a dávejte dobrý pozor v našem vysílání, protože od zítřka startuje soutěž o elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
3: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 kus půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: rádiu jich Olivia Rodrigo se songem Drop Dead. Musím říct, že tuhletu songu slyším teda úplně poprvé a moc se mi líbí. Každopádně, co je důležitější než můj názor, to je Vlastně Macík, který k nám do studia také zavítal. Ahoj Vlastně.
1: Nazdar, mně se to taky líbí. Mně se to taky líbí a zvlášť, když kocor není doma a myši mají pré.
0: Tak teď úplně popsal situaci u nás doma, protože naši odjeli pryč a my tam máme sraz s lidma z intru.
1: A co říkali, až já jsem vždycky mladému říkal, hele, když jsem někam jel na další dobu, říkám, prosím tě, klidně si tady udělej, co chceš, ale dělej
0: vrať
1: tak.
0: To do původního stavu.
1: Ano, dělej tak, ať to nepoznám.
0: Dobře, já se tím pokusím řídit, doufám, že naši teď neposlouchali. Každopádně, já pro tebe mám takhle připondělku přichystanou dvojici slov, kterou ti řeknu pospátku a ty ji musíš rozluštit. Jasně, tak
1: pojďme
0: jdeme
1: na to.
0: Akcipiten Adagirb.
1: Akcipiten, typická.
0: Ne.
1: Piten, netypická.
0: Ano. Adagirb.
1: Adagirb. Brigáda.
0: Ano.
1: A netypická brigáda, ty jdeš na brigádu, nebo co?
0: No já nejdu, ale my jsme se před vysíláním bavili o tom, že ty máš dnes v programu svou oblíbenou část hitu, které léčí.
1: Ano.
0: A já jsem si z toho trochu udělal srandu, dámy a pánové, že Vlastně, jak umí opravdu všechno, tak vždycky v pondělí chodí na brigádu místo doktorů. Tak přivydělávat se dá různě. Chirurg z tebe, pravda, asi nebude, zůstaneme u té léčivé muziky. Co ty na to?
1: Mě by zajímalo teda, kolik jakože tak na brigádě, za to si berou, víš, jakože třeba, ale neumím všechno. Já jsem úplně jakože do manželství, prosím vás, jsem nevhodný typ.
0: Samozřejmě, my ti to všichni věříme a žádnou ženskou k tobě nepustíme.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13 hodin 55 minut, to je aktuální čas. Blíží se nám 14. hodina, tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme za muziku. Budou třeba činasky? Potkal jsem tě po letech, bude taky Belinda Carlisle, Heaven is Place on Earth. A dáme si taky Ava Max a její Sweet But Psycho. Já jsem Vlastně Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, už za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že na Ostrožských jezerech platí zákaz koupání mimo přírodní koupaliště Albatros, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyo při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Dětské hezké odpoledne, za minutu bude 14.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Na Ostrožských jezerech platí zákaz koupání mimo přírodní koupaliště Albatros a hraboš už zemědělce na Zlínsku tolik netrápí. Ostrožská jezera nejsou jen oblíbeným místem pro letní výlety, ale především významným zdrojem pitné vody pro většinu obyvatel Uherskohradišťska. Město proto připomíná, že na většině vodních ploch platí zákaz koupání, vodních sportů, táboření i vjezdu motorových vozidel. Ke koupání je určeno pouze přírodní koupaliště Albatros. Na řece Dyji mezi Bulhary a Břeclaví dnes ráno znovu kleslo množství rozpuštěného kyslíku na nulu. Povodí Moravy proto mimořádně upravilo provoz jezů, aby zabránilo hromadění sinic. Do Břeclavi během několika hodin dorazí další masasinic. Hasiči proto budou okysličovat vodu a rybám se otevře cesta do odlehčovacího ramene Dyje. Zatím nebyl zaznamenán žádný úhyn ryb, odstavené ale zůstávají vodní elektrárny na Nových Mlýnech, v Bulharech i v Břeclavi. Výskyt hraboše polního ve Zlínském kraji je aktuálně pod prahem škodlivosti. Podle odborníků sice v červnu mírně vzrostl, stále ale nepředstavuje pro úrodu větší riziko. Ve Zlínském kraji napočítali v průměru 145 aktivních nor na hektar, zatímco hranice škodlivosti je v letě stanovena na 200 nor. Oproti začátku letošního roku je situace výrazně lepší, tehdy byly na některých místech počty nor až několikanásobně vyšší. Zemědělci ale upozorňují, že hraboši z polí úplně nezmizeli a jejich další vývoj budou dále sledovat.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Petrově měříte aktuálně 28 stupňů Celsia, v Brně 27, v Topolné a ve Vlčnově potom 25. Zítra ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne bude kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, i velmi silné, které mohou k večeru přibývat. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 28 až 31.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat na silnice. Na Břeclavsku v Mendelově ulici u křižovatky s Lidickou srazilo osobní auto osobu na vozíku. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte s kratším zdržením. Na dálnici D2 na 16. kilometru směrem na Brno narazilo nákladní auto do dopravního značení. Kolona se tady netvoří a na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna směrem na Vyškov havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zhruba 5-kilometrovou přerušovanou kolonou. Ještě mi tady nesedí to na Břeclavsku, tak já se podívám na Zvolenci. Tady máme podrobné informace. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Mačka Duffy, její Mercy 14.09. Ten, kdo pravidelně poslouchá Rádio Jih, tak ví, že po další dvojce hitů pro dobrou náladu budeme gratulovat dnešním oslavencům, tak rozhodně určitě poslouchejte, protože věřím tomu, že se tam určitě najde některý, kterého znáte taky osobně. No a než se do toho vrhneme, tak ještě tady mám jeden vzkaz a budeme vyřizovat pozdrav z Prahy až do Veselí nad Moravou, protože nám napsal Patrik Bureš, že chce pozdravit svého tatínka, svého tátu, se kterým se sice dlouho neviděl, ale jsou stále v kontaktu skoro každý den. Tak zdravíme také do Veselí nad Moravou.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Margita, k dnešnímu svátku ti z rádia jí přejeme všechno nejhezčí, hlavně Markéce Výškové na Kulturách v Hodoníně a Markéce Kotáskové do Spitinova a gratulujeme i tobě, kdo dnes 13. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Michal Petřík z Otrokovic, Dušan Hora ze Slavičína nebo David Hruboš z Veselí nad Moravou. Tak pánové, všechno nejhezčí.

0: 13.7. je Mezinárodní den kamenů a je také den hranolek. Dnes mimo jiné slaví narozeniny také ikona stříbrného plátna Harrison Ford, který je známý svým pragmatickým, ale velmi pracovitým přístupem k životu. Tak si od něj dáme jedno z jeho zamyšlení. Nepřemýšlejte o tom, co byste mohli dělat. Prostě to udělejte. Život je příliš krátký na to, abychom ho promarnili čekáním na perfektní okamžik. Je to skvělá připomínka toho, že akce je často důležitější než nekonečné plánování a perfektně to ladí s tou křupavou energií dnešního dne. No a když máme ten den kamenů, dáme si jeden fórek na toto téma. Chtěl bych tchýni koupit nějaký pěkný kámen na krk, říká muž prodavači v klenotnictví. Jaký mi poradíte? Prodavač se porozhlédne a pak zašeptá. Jestli máte takovou tchýni jako já, tak žulový a hodně těžký.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: náma v sobotu večer za hudbou, grilovanými dobrotami a letní atmosférou. Máme pro vás tip na akci, kde nebude chybět živá kapela ani pořádná dávka občerstvení. Za chvíli na rádiu jich uslyšíte víc podrobností, tak rozhodně držte vlnu na jihu a já se dívám, že my vám pošleme třeba Atomic Kitten nebo taky Clean Bandit.
1: Rádio jich míří na nové koupaliště do Břeclavy. Hurá na koupaliště! V sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz.
2: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Tak a kdo ještě nemá plány na sobotní večer, může zamířit do Šardic v areálu za starou školou. Se totiž v sobotu od 20 hodin uskuteční letní noc, kde zahraje kapela Funtime. Těšit se můžete na grilované speciality, guláš, čepované pivo, míchané drinky i frizanté. Vstupné je 200 korun a o pohodový letní večer se postarají hasiči ze Šardic. Tak do Šardic samozřejmě zdravíme, ještě jednou připomínám, v sobotu večer, to znamená v sobotu 18. a za chvilku tam pošleme, já si myslím, že to je aktuální písnička od té Verony, Na mě nečekej, že jo?
1: Občerstvení Usum se vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ruby, 14 hodin 55 minut, to je aktuální čas. Tak co si zahrajeme takhle po 15. hodině? Bude Lady Gaga, Bradley Cooper, jejich Shallow. Jako Romartárnu to zahrajeme taky do Veselí nad Moravou. Na koupaliště. Zdravíme Páju. S manželkou si tam užívají. Makat to nebude. Tak budou taky bohnouti Svaz českých bohémů. A bude taky Bellini, Samba de Janeiro. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, už za chvíli další humorské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnská spalovna řeší škodu po zrušeném tendru, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kiosk při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Ať už jste kdekoliv, z rádia jich vám přejeme krásné odpoledne. Za 2 minuty bude 15 hodin.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
9: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Brněnská spalovna řeší škodu po zrušeném tendru a v Luhačovicích zprovoznili nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Brněnská spalovna Sako chce po městu uhradit škodu, která podle ní vznikla kvůli zdržení při výběru dodavatele nového kotle. Původní 4-miliardový tendr politici zrušili o rok později, ale vyhlásili téměř stejnou zakázku. V ní zvítězila stejná firma, jen s cenou vyšší zhruba o miliardu. Pracovní skupina města, která má možnou škodu vyčíslit, se letos sešla už dvakrát, zatím ale k žádnému závěru nedospěla. Spalovna zároveň čerpá dotaci ve výši 2,8 miliardy korun. Nový kotel musí být podle dotačních podmínek dokončený do května roku 2028. Tragický případ řeší od soboty kriminalisté v brněnských Tuřanech. Podle policie tam 51-letý muž zabil svou 50-letou družku a poté spáchal sebevraždu. Pravděpodobnou příčinou byly dlouhodobé partnerské problémy. Vyšetřování zatím nenasvědčuje účasti další osoby, policie proto předpokládá, že případ odloží. V Luhačovicích nově fungují dvě rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Najdete je za městskou plovárnou a sloužit budou místním i návštěvníkům lázeňského města. Stanice zvládnou dobít až 2 auta najednou a podle typu vozu trvá nabíjení zhruba 50 až 70 minut. Radnice připomíná, že řidiči mohou tento čas využít třeba k návštěvě lázní, plovárny, restaurace nebo centra města. Nové dobíjecí místo má podpořit rozvoj elektromobility a nabídnout lepší zázemí stále většímu počtu řidičů elektromobilů.
1: Rádio Jih.
12: počasí.
0: Ve Šlapanicích měříte aktuálně 28 stupňů Celsia, ve Vracově 27, ve Slavičíně 26 a ve Zlíně 25 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne bude kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo. Budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, i velmi silné, které mohou k večeru přibývat. Později večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
13: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
14: Rádio Jih, doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Na trase Brno-Uherské Hradiště v Buchlovských horách u odbočky na hrad Buchlov havaroval motorkář. Došlo tady ke zranění, místem projedete jedním jízdním pruhem. A připomínám, že na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna směrem na Vyškov havarovalo osobní auto s nákladňákem. Na místě počítejte se zhruba 5-kilometrovou přerušovanou kolonou. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu a posíláme Bellinyho a jeho Samba de Janeiro.

0: 17. hodině a pozor, až budu mít víc času, až budu mít víc peněz, až bude víc klidu, až milit podobně, kdo se poznává, ať zvedne ruku a hlavně, ať po vohnoutech a poté, co dospívá Kygo, protože mu maličko otevřeme oči, rozhodně drží vlnu na jihu. To si myslím, že opravdu bude stát za to. Bude totiž další díl z rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši. A abychom nezapomněli, tak už za chviličku pozdravíme, nebo pozdravíme teď a pak pošleme písničku Věrce Havlíkové do Olina ve Veselí nad Moravou. Dneska jsme ve Veselí vaření pečení, jak to vypadá, tak zdravíme Věrku, posíláme Hubana a rozhodně ona ví, o co go, že jo?
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáč, vytuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princes.

0: Nemoci, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kdy na rádiu Jich hledáme léky v textech písní. Dnešní lék je pro všechny, kteří mají pocit, že jim život utíká mezi prsty, zatímco čekají na až. Dokážete spočítat, kolikrát už z vašich úst zaznělo, až budu mít víc času, až budu mít víc peněz, až bude víc klidu, potom začnu. Marek Ztracený nás ve své písni drsně, ale láskyplně konfrontuje s pravdou, kterou tak často přehlížíme. Možná, že jednou nám dojde, že žijeme teď, ne tím, co bylo a co bude. Škoda bude těch let. To je věta, která by nás měla probudit. Žijeme v neustálém očekávání budoucna nebo v rekapitulaci minulosti, zatímco ten skutečný život se děje právě v těchto sekundách, které právě teď utíkají. Toto je diagnóza naší doby. Věříme, že štěstí je cílová páska, ke které dojdeme, až se všechno usadí. Jenže pravdou je, že život je cesta, ne cíl. A když tu cestu proháníme v rychlosti, abychom už byli tam, unikají nám ty nejhezčí detaily, ty hezký přítomnosti, o kterých Marek zpívá. Refrén písně je pak vlastně modlitbou nebo prosbou, kterou bychom měli vyslovit sami k sobě i k lidem, které máme rádi. Zastav mě, prosím tě, zastav mě a nauč mě žít jen a právě teď. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, který vám za chvíli pustíme do uší, není o změně okolností, je o změně našeho pohledu. Pokud máte pocit, že vám život protéká mezi prsty, vezměte si tuhle písničku jako připomínku toho, že život není to až, život je to teď. Z rádia jich vám teď posíláme Marka Ztraceného a jeho song Zastav mě.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc.

0: hodin 28 minut Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow na rádiu Jich.
1: Šlápněte s rádiem Jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Už od zítřka vám budeme na rádiu Jich pokládat jednu a tu samou otázku a ta bude znít, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Ano, soutěžit začínáme od zítřka a to od rána do večera, to znamená po celý den, každý všední den, takže kdykoliv vás vyzveme ve vysílání, volejte studio, vyhrajte za jeden správný typ značkové elektrokolo se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun. A pozor, aby se vám od zítřka lépe typovalo, napovíme, že celková ušetřená částka je v řádu milionů korun, protože v Top Cyklo Kyjov na jejich e-shopu mají tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí nakupovat cyklisté celé České republiky. Navíc si u nich vyberete také helmu nebo na kolo a nebo všechno ostatní příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Tak nezapomeňte, už od zítra startujeme ve vysílání rádia jejich celodenní typování, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Pokud si tipnete správně, tak značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 bude vaše. Info najdete také na našich stránkách www.radiojich.cz, tak se tam rozhodně mrkněte.
1: Rádio Jich míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info.

0: mrkněte na web www.vaše.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Co pro vás máme tento týden v našem tajemném jihu? Jsou to dva vstupy do finské sauny v Lázích Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Tak pokud o to budete mít zájem, rozhodně poslouchejte také Rádio Jih a tajemný jih, který startuje po 16. hodině. Ale teďka pozvánka na zítřek, protože zítra v úterý 14. července se můžete vydat na táborák u Čerťáku ve Starém městě u Uherského Hradiště. Sraz je v 17 hodin u Železňáku, případně se můžete připojit přímo u Čerťáku. Čeká vás společné povídání, zpívání, opékání i muzika. S sebou si můžete vzít hudební nástroje, něco dobrého na společný stůl a hlavně dobrou náladu. Drobné občerstvení bude zajištěno a vítané jsou celé rodiny i všichni, kdo si chtějí užít příjemný letní podvečer. Tak do Starého města, kde nás posloucháte také na frekvenci 96,9 FM. Zdravíme a za chviličku pošleme třeba One Republic.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte také po dopravním servise, protože vám nabídneme dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu přidáme poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400. A tohle to už je muzika, která bude hrát po 16. Bude Vesna, Ben Kristovao, Já si tě brát nebudu. Budou taky Ace of Base, All That She Wants. A přihodíme ještě Milky, Just The Way You Are. Raboš už zemědělce na Zlínsku tolik netrápí, tak také o tom budou mimo jiné další humorské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Vlastě Mancík, přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Šlápněte s rádiem Jih do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest.eu.
4: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
5: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
8: Pro toho, kdo chce žít.
7: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
9: Pro nás bude nebe na zemi.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Dětské hezké odpoledne, necelé 3 minuty, bude 16 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Na Ostrožských jezerech platí zákaz koupání mimo přírodní koupaliště Albatros a hraboš už zemědělce na Zlínsku tolik netrápí. Ostrožská jezera nejsou jen oblíbeným místem pro letní výlety, ale především významným zdrojem pitné vody pro většinu obyvatel Uhersko-Hradišťska. Město proto připomíná, že na většině vodních ploch platí zákaz koupání, vodních sportů, táboření i vjezdu motorových vozidel. Ke koupání je určeno pouze přírodní koupaliště Albatros. Na řece Dyji mezi Bulhary a Břeclaví dnes ráno znovu kleslo množství rozpuštěného kyslíku na nulu. Povodí Moravy proto mimořádně upravilo provoz jezů, aby zabránilo hromadění sinic. Do Břeclavi během několika hodin dorazí další masa sinic. Hasiči proto budou okysličovat vodu a rybám se otevře cesta do odlehčovacího ramene Dyje. Zatím nebyl zaznamenán žádný úhyn ryb. Odstavené ale zůstávají vodní elektrárny na Nových Mlýnech, v Bulharech i v Břeclavi. Výskyt hraboše polního ve Zlínském kraji je aktuálně pod prahem škodlivosti. Podle odborníků sice v červnu mírně vzrostl, stále ale nepředstavuje pro úrodu větší riziko. Ve Zlínském kraji napočítali v průměru 145 aktivních nor na hektar, zatímco hranice škodlivosti je v létě stanovena na 200 nor. Oproti začátku letošního roku je situace výrazně lepší, tehdy byly na některých místech počty nor až několikanásobně vyšší. Zemědělci ale upozorňují, že hraboši z polí úplně nezmizeli a jejich další vývoj budou dále sledovat.
1: Rádio Jih, počasí.
3: V Zaječí měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, ve Svatobořicích Mistříně 28, v Uherském Hradišti a ve Spitinově potom 27 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne bude kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo. Budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, i velmi silné, které mohou k večeru přibývat. Později večer budou srážky zase ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: V Brně na výjezdu ze Slatiny k letišti u sjezdu z dálnice D1 narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s omezením. A na trase Brno-Uherské Hradiště v Buchlovských horách u odbočky na hrad Buchlov se dořešuje havárka motorkáře. Místem projedete jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Tajemný.
3: Je tady tajemný jich tento týden poprvé, tak pojďme na to. Nabízíme vám dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Dobře, poslouchejte soutěžní otázku. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po slovenské příhraniční obci, na jejímž území se nachází kostel svaté Markéty Antiochijské. Podle archeologických výzkumů zveřejněných v listopadu 2004 se zdá, že kostelík svaté Markéty je nejstarším křesťanským kostelíkem ve střední Evropě a památkou Velkomoravské říše. U které slovenské příhraniční obce tento kostelík najdeme? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp na číslo 606 703 889 606 703 889, protože vám nabízíme dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. No a když se podíváte třeba i na naše webové stránky, právě na soutěž Tajemný jih, tak tam uvidíte tu krásnou, novou, luxusní, celoroční finskou saunu z osiky a termoosiky pro nadstandardní komfort a soukromí. Je tam špičkové chlazení v unikátní ručně vyrobené dubové ochlazovací vaně s neustálou cirkulací a filtrací vody. No a samozřejmě je to propojení s lázeňskou kavárnou a venkovním dvorkem, kde na vás na hosty čeká pětihvězdičkově ošetřené pivo Bernard, alko i nealko greb a lehké jídlo včetně čerstvých salátů. Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli naposled pátráme po obci, nebo lépe řečeno, ano, po názvu obce, příhraniční, slovenské příhraniční obce, ve které najdeme kostelík svaté Markéty, který je nejstarším křesťanským kostelíkem ve střední Evropě. Tak vám držíme pěsti.
1: Tajemný.
0: odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J. Rádio Jižní Moravy.
3: A musím říct, že to asi není těžká otázka, protože už nám začaly pípat a chodit tady vaše správné odpovědi. Jsou správné, zatímco jsem se díval, tak držíme pěsti, aby to klaplo. A ještě jednou a naposledy dneska v tajemném jihu pátráme po obci, ve které se nachází kostelík svaté Markety a je nejstarším křesťanským kostelíkem ve střední Evropě. Když už ty Markety dneska mají svátek, že jo? Tady je special pro vás September, I cry for you.

0: Máme tady rekapitulaci tajemného jihu. V něm vám tento týden nabízíme dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Tak dobře poslouchejte soutěžní otázku, ať se můžete zapojit. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po slovenské příhraniční obci, na jejímž území se nachází kostel svaté Markéty Antiochijské. Podle archeologických výzkumů zveřejněných v listopadu 2004 se zdá, že kostelík svaté Markéty je nejstarším křesťanským kostelíkem ve střední Evropě a památkou Velkomoravské říše. U které slovenské příhraniční obce tento kostelík najdeme? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete odpověď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře, jak už jsem říkal, tak jsou dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli naposled pátráme po kostelíku svaté Markéty, který je nejstarším křesťanským kostelíkem ve střední Evropě a nachází se u slovenské příhraniční obce a my hledáme název téhleté obce. 606 703 889, já se dívám, že vám na to dáme 2 minuty 40, tak pište, pište.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte naladěno Rádio Jižní Moravy. My dneska a celý tento týden nabízíme dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Na telefonní lince máme naši posluchačku Martinku. Přeju krásné odpoledne. Ahoj, Marti.
1: Dobrý den.
0: Kam jsme se dovolali?
1: Do Hodonína.
0: Až do Hodonína. Pane bože, ze studia z Hodonína až do Hodonína. Co provádíš, prosím tě, teďka?
1: Zešla jsem z práce, takže odpočívám.
0: Jo, je mi to jasné. Tak prosím tě, dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice jsou připraveny. Jenom prosím tě, pojďme upřesnit tu správnou odpověď, protože dneska jsme pátrali po názvu obce, ve které je kostelík svaté Markéty, je nejstarším křesťanským kostelíkem ve střední Evropě a památkou Velkomoravské říše. Tak jak se ta obec jmenuje?
1: Jsou to Kopčany.
0: Ano, Kopčany jsou to. Už jsi tam někdy byla?
1: Ne, ale je to dobrý tip na výlet.
0: Že jo, já si taky myslím. A už jsi byla někdy v Lázních Mikulčice?
1: Tam taky ne.
0: Fakt jo, ty máš samou premiéru. Že ty ses narodila včera?
1: No.
0: Zatím jsi nikde nebyla. Vypadá to tak, čověče. Dobrá, vydrž mi prosím tě na telefonní lince, protože si napíšeme kontaktní údaje. Zatím popřeju hezký den, ahoj.
1: Ahoj a děkuju.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Když se podíváte na naše stránky www.radiojih.cz, tak tam najdete všechno to, co si můžete právě v Lázních Mikulčice užít. Tak se tam mrkněte.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 29 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byly Ace of Base. Když se dívám dopředu do toho našeho playlistu, tak za chvíli Poetika, Avicii nebo taky Kaskáda. No a pozor, bude tady taky jedna pozvánka. Po těchto těch třech hitech pro dobrou náladu vás pozveme na jednu vzpomínku zpěváka, kterého na 100% znáte. Tak držte vlnu na Jihu.
1: Rádio Jih míří na nové koupaliště do Břeclavi. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
2: Haj, haj, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: V Grand Official víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to? Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný lajna Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a Zamyšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na MKLV Fest.cz a buď u toho!

0: rádiových rádiu Jižní Moravy a v sobotu 18. července od 17 hodin se v zámeckém areálu amfiteátru ve Bzenci uskuteční vzpomínkový koncert na Zbyňka Bobra Horáka, zpěváka, skladatele spojeného s kapelou Argema. Na pódiu vystoupí skupiny Synchrom, Ex Argema i Magic Melody a zazní největší Bobrovy hity i další rockové pecky. Akce připomene 5. výročí úmrtí muzikanta z Dubňan a slibuje večer plný hudby, vzpomínek i skvělé atmosféry. Tak ještě jednou v sobotu 18. července od 17 hodin v zámeckém areálu amfiteátru ve Bzenci.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklorní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sek, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

hodin, skoro 55 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my za to moc a moc děkujeme, tohle to jsou Mandraže, Hledá se žena, a co se týká muziky po 17. bude třeba Michael Jackson a jeho Black or White.

0: co se týká československé muziky, mimo jiné Valda Gang Eldorado. V Luhačovicích zprovoznili nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které mám pro vás připravené kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Ekokom. Hezké odpoledne, necelá minuta a bude 17 hodin.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Brněnská spalovna řeší škodu po zrušeném tendru a v Luhačovicích zprovoznili nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Brněnská spalovna Sako chce po městu uhradit škodu, která podle ní vznikla kvůli zdržení při výběru dodavatele nového kotle. Původní 4-miliardový tendr politici zrušili o rok později, ale vyhlásili téměř stejnou zakázku. V ní zvítězila stejná firma, jen s cenou vyšší zhruba o miliardu. Pracovní skupina města, která má možnou škodu vyčíslit, se letos sešla už dvakrát, zatím ale k žádnému závěru nedospěla. Spalovna zároveň čerpá dotaci ve výši 2,8 miliardy korun. Nový kotel musí být podle dotačních podmínek dokončený do května roku 2028. Tragický případ řeší od soboty kriminalisté v brněnských Tuřanech. Podle policie tam 51-letý muž zabil svou 50-letou družku a poté spáchal sebevraždu. Pravděpodobnou příčinou byly dlouhodobé partnerské problémy. Vyšetřování zatím nenasvědčuje účasti další osoby. Policie proto předpokládá, že případ odloží. V Luhačovicích nově fungují dvě rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Najdete je za městskou plovárnou a sloužit budou místním i návštěvníkům lázeňského města. Stanice zvládnou dobít až dvě auta najednou a podle typu vozu trvá nabíjení zhruba 50 až 70 minut. Radnice připomíná, že řidiči mohou tento čas využít třeba k návštěvě lázní, plovárny, restaurace nebo centra města. Nové dobíjecí místo má podpořit rozvoj elektromobility a nabídnout lepší zázemí stále většímu počtu řidičů elektromobilů.
9: Rádio Jih. Počasí.
6: V Lednici máte aktuálně 30 stupňů Celsia, v Babicích, v Jalubí a v Žádovicích potom 27 stupňů. Zítra ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne bude kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženou. Budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, i velmi silné, které mohou k večeru přibývat. Později večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih. Doprava.
6: Pojďme zkontrolovat také silnice na Brněnsku. V Modřicích na náměstí Svobody bouralo osobní auto s cyklistou, tak si počítejte, na místě jsou záchranáři a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám i 2 minuty po 17. Přejeme šťastnou cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Vidíte to, uteklo to jako voda. V tuhletu chvíli vyjíždíme do poslední 4. hodinky, kdy se vám bude věnovat Vlasta Macík, tak věřím tomu, že si to společně užijeme. No a teďka už posílám další hity pro dobrou náladu. Tady jsou Banners a za chvíli taky Fun.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohleto jsou Fan, za chvíli Miley Cyrus. Máme 17 hodin 9,5 minuty. Zpěv, tanec a letní atmosféra se v Brně během chvíle změnily v nečekanou koupací akci. Desítky lidí totiž se skončili přímo v historické kašně na Zeleném trhu. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po skladbě od Valda Gang Eldorado, která bude následovat právě po Miley Cyrus.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: tuto chvíli míříme po frekvencích rádia jich, tam, kde nás ladíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Barokní kašna Parna se na brněnském Zeleném trhu se totiž po sobotním karaoke večeru na chvíli proměnila v improvizovaný bazén. Do historické památky spontánně vběhly desítky účastníků akce a koupali se v ní. Organizátor přiznal, že to nebylo součástí programu, ale spontánní reakce na závěr večera. Městská policie nezasahovala a následná kontrola potvrdila, že kašna nebyla poškozena. Radnice ale připomněla, že vstup do kulturní památky není vhodný a její případné poškození může být postihováno. Tak do Brna zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: elektrokole v hodnotě 50 tisíc korun od Top Cyklo Kyjov. Stačí jen správně odpovědět na otázku, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Soutěžit začínáme od zítřka, tedy od úterý 14. července, od rána až do večera, každý všední den. Takže kdykoliv vás vyzveme, volejte studio a vyhrajte za jeden správný tip značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun. Napovíme vám, že celková ušetřená částka je v řádu milionů korun, protože v Top Cyklo Kyjov na jejich e-shopu mají tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí nakupovat cyklisté z celé České republiky. Navíc si u nich vyberete také helmu na kolo a všechno ostatní příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Tak nezapomeňte, už od zítřejšího rána startujeme ve vysílání Rádia Jih celodenní tipování, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za rok 2025. Pokud si tipnete správně, značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun bude vaše. Info najdete na www.radiojih.cz, tak se tam mrkněte.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klapněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
1: Ano, slyšíte správně, šlápněte do pedálu s rádiem jich na novém značkovém

0: nebo mrkněte na ne, vaše pomlčka firma.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské.

0: poslední dnešní pozvánka, kterou pro vás máme, bude tady do Hodonína, protože na konci července zavře právě v Hodoníně rodinná hospoda Baron Stanley Pub u pěší zóny. Posledním provozním dnem bude 31. červenec a provozovatelé na rozloučenou připravili mimořádně nízké ceny. Pivo bude stát 34 korun a například guláš 70 korun. Důvodem ukončení provozu jsou ekonomické důvody. Zatím není jasné, jestli hospodu převezme nový provozovatel, ale podnik je na prodeji. Tak do Hodonína, z Hodonína zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu a myslím, že 31. července tam bude natřískáno. Vlastně Mancík se loučí, těším se na vás zase zítra ve dvě tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Na Ostrožských jezerech platí zákaz koupání mimo přírodní koupaliště Albatros a hraboš už zemědělce na Zlínsku tolik netrápí. Ostrožská jezera nejsou jen oblíbeným místem pro letní výlety, ale především významným zdrojem pitné vody pro většinu obyvatel Uherskohradišťska. Město proto připomíná, že na většině vodních ploch platí zákaz koupání, vodních sportů, táboření i vjezdu motorových vozidel. Ke koupání je určeno pouze přírodní koupaliště Albatros. Na řece Dyji mezi Bulhary a Břeclaví dnes ráno znovu kleslo množství rozpuštěného kyslíku na nulu. Povodí Moravy proto mimořádně upravilo provoz jezu, aby zabránilo hromadění sinic. Do Břeclavi během několika hodin dorazí další masasinic. Hasiči proto budou okysličovat vodu a rybám se otevře cesta do odlehčovacího ramene Dyje. Zatím nebyl zaznamenán žádný úhyn ryb, odstavené ale zůstávají vodní elektrárny na Nových Mlýnech, v Bulharech i v Břeclavi. Výskyt hraboše polního ve Zlínském kraji je aktuálně pod prahem škodlivosti. Podle odborníků sice v červnu mírně vzrostl, stále ale nepředstavuje pro úrodu větší riziko. Ve Zlínském kraji napočítali v průměru 145 aktivních nor na hektar, zatímco hranice škodlivosti je v letě stanovena na 200 nor. Oproti začátku letošního roku je situace výrazně lepší, tehdy byly na některých místech počty nor až několikanásobně vyšší. Zemědělci ale upozorňují, že hraboši z polí úplně nezmizeli a jejich další vývoj budou dále sledovat.
7: Rádio Jih, počasí.
8: Dnes večer a v noci skoro jasno až polojasno s noční teplotou mezi 18 až 15 stupni. Zítřek bude zpočátku polojasný až oblačný, odpoledne postupně většinou skoro zataženo. Budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Na jihu Moravy naměříme až 32 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 30.

0: 15. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl.

0: Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jen jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 13. červencový večer na jihu, prázdniny v běhu, no a Vrbici čekají otevřené sklepy. Události Sklepy pod hvězdami se budeme věnovat už za chviličku. Tak si na to počkejte a zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách. Krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, rozběhl se další prázdninový týden, jehož víkend ožije Vrbice otevřenými sklepy. Událost nazvaná Sklepy pod hvězdami nabídne tuto sobotu a neděli 18. a 19. července putování mezi 18 otevřenými sklepy. Samozřejmostí bude neomezená degustace lokální dobroty, zpěv i ženy. Prostě moravská romantika, jak se patří. Rezervaci můžete už nyní provést na webu vinařivrbice.cz. Takže Sklepy pod hvězdami ve Vrbici už tento víkend. Novinky z naší Moravy a my na jihu jedeme dál a při pondělku přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: děje. Pondělní večer na vlnách Jihu v běhu, vy jste 13.7. s rádiem Jižní Moravy a zítra úderem 19. hodiny pokračují letošní zážitkové plavby lodi Munot po novomlýnských nádržích pod Pálavou. O čem ty letošní plavby jsou, vám exkluzivně prozradím už za chviličku. Tak buďte s námi a užívejte další prázdninový večer na vlnách rádia Jih. Ve studiu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM. A

0: Večerní vlna jihu, no a už zítra 14.7. pokračují letošní zážitkové plavby po novomlýnských nádržích na Pálavě. Na palubě velké výletní lodi Munot. Start plavby je v plánu vždy v 19 hodin s nástupem v přístavu ATC Merkur Pasohlávky. Bavit vás bude i letos naše formace Karel Gott Revival Morava. K dispozici budou nápoje, bude se tančit a vám se naskytnou neopakovatelné výhledy na Pálavu. Úžasný západ slunce a vůbec atmosféra, po které nebudete chtít končit. O plavbě je obrovský zájem, tak zkuste, jestli ještě seženete nějaké to místečko. Pršet nebude, rozhodně pak ale mrkněte do prázdninového jízdního řádu Munotu, na kterém se můžete svést každý den. My na Pálavu zdravíme, no a v pondělí večer na jihu přidáváme další hity pro dobrou náladu. Na jihu s váma i dnes v noci zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: 11. červencový večer na jihu, pondělí, jde do finále, odstartoval další prázdninový týden a v kalendáři dnešek patřil markétám. No a zítřek pak tedy úterý bude patřit všem nositelkám jménem Karolína. I Karolíny na Moravě rozhodně potkáte, třeba na Hodonínsku jich je 175, na Břeclavsku 209, na Kyjovsku 159, na Hradišťsku 323, na Zlínsku 340, na Šlapaňsku 235, u nás na Bučovicku 150 a v Brně 984 Karolín. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. Já dnes navíc přidávám pozdrav všem sestřičkám z nemocnice Brno Bohunice, kde si Peťa Pelikán léčí popálené nožky. Tak sestřičky, velký dík a Peťovi rychlé uzdravení. My už přidáváme další nejlepší hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Len sa smej,

0: Mrkněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte rádio jich. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravoji, při pondělku jste si hém a já mám pro vás v tuto chvilku tradičně počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno nebo polojasno a noční teplotní minima od 18 do 13 stupňů. V úterý dopoledne ještě polojasno, později oblačno a zataženo, k tomu přehánky nebo i bouřky, které můžou být i silné. Teploty od 29 do 32 stupňů.

0: pondělní večer Rádio Jih. No a já ještě dnes přidám informaci i z Rosic, kde už o víkendu proběhne tradiční setkání pivovarů. Více k očekávané pivařské události prozradím mu za chviličku. Do té doby tu mám ale další hity, které pošleme vám všem pro lepší večerní pohodu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: I v pondělí večer zůstáváte si hem, no a já mám dnes info i z Rosic, kde o víkendu tohoto týdne proběhne přímo v centru města letošní setkání pivovarů. Pivní a hudební festival nabídne ochutnávku z produkce desítky malých pivovarů z celé České republiky a spoustu živé muziky. Součástí programu budou soutěže pro dospělé a atrakce pro děti. Akce probíhá na nádvoří zámku a v zámecké zahradě, tedy vyznavači zrzavého štěstí setkání pivovarů Rosice už o tomto víkendu 18. a 19. července. Další novinka z naší Moravy, ale večery na jihu jsou hlavně o pohodě a skvělé muzice, tak pojďme dál. Mám pro vás další hity pro super náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13. červenec jde do finále a vy další prázdninový týden načínáte ve společnosti Rádia Jih. A já v další části hodiny potěším i milovníky Meruněk. Pozvu vás totiž na letní Meruňkovou noc do Bohutic. Exkluzivní událost představím mu za chviličku. Vy si zatím dejte další set svěžích hitů pro dobrou náladu. I dnešní večer s váma v Hodoníně zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih míří na nové koupaliště do Břeclavy. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz. Radio Jih.

0: Nejlepší hity pro dobrou náladu patří k jihu stejně jako Meruňka k Moravě. Hlavní obcí Meruněk u nás jsou rozhodně Bohutice. Bohutická Meruňka je totiž samostatná a oficiálně registrovaná odrůda Meruněk. Jejíž slávu si v Bohuticích každoročně připomínají. Tato letošní připomínka připadla na 25. červenec, kdy v Bohuticích zažijete letní zábavu se soutěží o nejlepší meruňkovou marmeládu a ochutnávku nejlepší meruňkovice i dalších druhů ovocných pálenek. Chybět nebude doprovodný hudební program, který proběhne v zámeckém areálu Obůrka. Během večera dojde i k vyhlášení vítězů soutěže a zajištěno bude také bohaté občerstvení. Tedy Bohutická Meruňka už 25. července. Pondělí je ve finále, tak si ho vylaďte dalším setem nejlepších hitů pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Pondělní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Na Moravě v noci skoro jasno nebo polojasno a noční teplotní minima od 18 do 13 stupňů. V úterý dopoledne ještě polojasno, později oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Teploty od 29 do 32 stupňů. Prázdniny jsou v běhu, tak užijte i úterní den v klidu a v pohodě. A nejlépe ve společnosti Rádia Jih. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou

0: zemích do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: 22. hodina, pondělí se nám krátí a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě skoro jasno nebo polojasno a noční teplotní minima od 18 do 13 stupňů. Úterý dopoledne ještě polojasno, později oblačno až zataženo. K tomu přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné, teploty od 29 do 32 stupňů. Já už ale v tuto chvilku chystám další nálož nejlepší muziky pro dobrou náladu, tak zůstaňte s náma a mějte klidnou a pohodovou noc. My jsme Rádio Jih.

Jich míří na nové koupaliště do Břeclavy. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz. Radio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: kožených do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz. Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Rádio Jih. Počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě skoro jasno nebo polojasno a noční teplotní minima od 18 do 13 stupňů. V úterý dopoledne ještě polojasno, později oblačno až zataženo. K tomu přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Teploty od 29 do 32 stupňů. Úterý je na dohled, tak mějte klidnou noc a ať už relaxujete, řídíte nebo ještě pracujete, zůstáváme s vámi. Jsme Rádio Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: míří na koupaliště Dunesovic.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

Moravomoravský. Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 14. července. Po zbytek noci bude na Moravě skoro jasno nebo polojasno a noční teplotní minima od 18 do 13 stupňů. V úterý dopoledne ještě polojasno, později oblačno až zataženo. K tomu přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné, teploty od 29 do 32 stupňů. Ze studia Rádia jich posíláme další hity a přejeme klidný úterní den. Nejlépe ve společnosti Rádia jich.

0: 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojich.cz.
0: Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.